0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a MJ Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
3: Hit Radio.

0: zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort@group.cz.

0: Basta.
1: Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: Až kolu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
11: CZ.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: Attention!
19: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
18: La Tropical!
19: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
20: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
21: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
22: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
21: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
23: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Hit Radio.

0: Dobrý plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětirájetour.cz.
3: Bude vejdán.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Krásné středeční ráno, jsou tu první zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. 36-letá žena z Olomouce přišla o 300 tisíc korun, když uvěřila, že může zabránit podvodu, jehož obětí se měla stát, převedením peněz na takzvaný bezpečný účet. Pachatel tvrdil, že si jejím jménem někdo zažádal o vydání nové kreditní karty. Peníze si nakonec půjčila. Pokud vám někdo oznámí, že byla na vaše jméno vydána karta nebo sjednán úvěr, zachovejte klid a vše si ověřte přímo u své banky. Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. A pojďme také na fotbal. Realu Madrid vydřel v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a bodově se dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Golem nastavení favorita od druhé ztráty bodu v sezóně zachránil SP. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Deportiva Alaves 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Liberecká botanická zahrada vystavuje jednu z nejvzácnějších láčkovek světa. Ve volné přírodě jich zbývá jen posledních pár kusů. Vzácný druh láčkovky Nepenthes clipeata pochází výhradně z hory Kelam v indonéské části Bornea, kde dnes přežívá jen několik exemplářů. Většina botanických zahrad, která ji vlastní, ji uchovává výhradně ve sbírkovém zázemí bez přístupu veřejnosti. Dopoledne bude na severu Čech ještě polojasno až oblačno, odpoledne pak zataženo a přidá se déšť, místy i bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 20 až 24 stupni.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já si myslím, že to budeme muset na měsíc teďka vyměnit, protože začíná snídaně s Michalem, ahoj, s Jasmin.
2: Ahoj.
1: A taky Filipem Lejčkem.
3: Filip David, vás zdraví, krásné ráno.
1: My musíme připomenout, že David nám odjel na svatební cestu, bude pryč měsíc, takže ty tady s náma budeš měsíc teďka v kuse, jo?
3: Měsíc nebudu tady většinou pondělí, středa, čtvrtek, jo. A děkuju Davidovi teda, že mi zpříjemnil život, samozřejmě, no, stávat ve 4:50, to je nádhera.
1: Protože ty máš vlastně víkendy, že jo, vysíláte s Leo.
3: Víkendy, no, 7 až 12. No. Teď tohle, takže budu muset chodit spát dříve.
1: No tak, protože ty bys měl každý den, tak by ti tady z toho jábil, že jo?
3: To by bylo do česta z toho tady jako fakt vápnout.
1: Tak ještě bychom mohli přivítat posluchače, co vy na to?
2: Ahoj!
1: Ahoj lidi, dobrý ráno, je středa, konečně, 3 minuty po 6. startuje středeční snídaně a taky hity Imagine Dragons.
0: Hit Radio Q.

0: jsme odstartovali středeční snídaní Imagine Dragons 6 minut po 6. Hezké ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli někdo řeší nebo řešil takhle po ránu stejný problém jako já. Já jsem se v noci asi ve 3 zbudil a říkám si, je, to mám ještě necelý 2 hoďky a můžu spát, jo. A teďka jsem nějak zavřel ty oči, pak jsem se znova probudil a říkám si, tak pořád mám ty 2 hoďky a třeba za 3 vteřiny. A já... Ještě ne, znáte ten pocit, asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, dneska se mi to stalo taky, nezbudila jsem se teda ve 3, ale jsem úplně rozlámaná a strašně se těším, až to jako přejde tenhle ten pocit teda.
0: A mě by zajímalo, čím to je, já jsem taky šel spát brzo a probudil jsem se úplně rozbitej. Co Filip, jak, te vypadá, že jsi se vyspinkal dobře.
2: No ani moc ne, já šel spát 1:30 asi, yeah. Ale jsem si myslel ráno, když mi to zvonilo 4:50, první budík, která to odkládám do 5:10, jo, tak jsem si myslel, že je to chyba, že jo, protože já takhle nestávám normálně. Já většinou spinkám do 9.
0: Takže jsme vlastně rádi, že tady seš s náma, no. Tak
2: jste rádi, tak to jsem taky
0: takže
2: rád.
0: Jsme tady prostě 3 rozbitý, tak to je super, no, že máme probudit celou republiku. Tak počkej. Tak a je to. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Ve hře je opět voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz na prémiová krmiva pro psy a kočky. A dáme to jednomu z vás, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jak moc se vám dneska ne... chtělo vstávat, jo?
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte hnedka psát.
0: 6 hodin, 8 minut, posloucháte Hit Radio a tohle jsou další hity. Rehab, hezké ráno.

0: Takhle zní středeční hit rádio Rehab in my head. Za 5 minut 6:45 my vám přejeme krásné ráno a je tady minuta šampionů. V minutě šampionů můžete celý tento týden vyhrát voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete krmiva, pamlsky a další věci pro psy a kočky.
1: A připomínáme, že Akinu je navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který už 20. září startuje v Praze a celý to startovní poputuje na pomoc opuštěným a týraným zvířátkům.
0: Tak jdeme na to, jdeme hrát o voucher na 5000 pro vašeho mazlíčka. Filip, na tobě je vybrat jednu z SMS-ek, která se ti bude líbit. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska chtělo vstávat. Tak minuta startuje teď.
1: Radek z Jihlavy, stávalo se mu hezky, ale nechtělo se mu

0: odvalit od jeho přítelkyně.
1: Pavel Pardubice, vítám Filipa, mám pejska 14 let, spalo se špatně.
0: Renča z Kalice přemýšlí, jak ze středy udělat pátek.
1: Jítka Světlá, vstála jako rybička.
0: Libor Trhové sviny, nechtělo se mu tak moc stávat, že myslel, že nepřijde.
1: Olča Karlovarsko, stává se kvůli tmě čím dál hůř.
0: Andrea Praha, nechtělo se vůbec, ale ve tři už půjde domů.
1: Leona Lanškroun, od dvou vzhůru.
0: Lucie Bruntál, ještě 10 minut po probuzení chodila se zavřenýma očima.
1: Radka Lanškroun, docela se mi vstávat chtělo, dnes to bylo v pohodě.
0: Martin Lhota u Vsetína, jemu se vstávat po včerejším tréninku vůbec nechtělo.
1: Lucka Hranice, mně se dneska vstávat chtělo, protože je středa a už se nám to sobotí.
0: Léňa Budějice nemohla usnout, takže byla vzhůru až do rána a teďka hybaj stařeno do práce.
1: To psala ona sama, jo, přesně, to není teda od nás. Tak Filo. Která SMS-ka se ti líbila z těch všech? My jsme to tak rychle prolítli, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, akorát máme na to minutku.
2: Tak jelikož máme kočičku, tak cenu si beru já. A ne, mně se tam nejvíc líbilo, že přemýšlí někdo, jak ze středy udělat pátek. Mm-hmm.
0: Aha, koukám na to, počkat.
2: Teď jsem si chtěl samozřejmě zaznamenat i to jméno, a to jsem nestihl.
0: Renča.
2: No tak. Jo, tak to se mi líbilo, protože to je takový hezký přemýšlení, že jo, je sice středa, si říká, jak se to udělat pátek, za mě si rád něco dobrýho k snídaně, prostě sladkýho. Přesně. Je to...
1: No tak Renčo, ze Skalice mi gratulujeme, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz. Napiš nám, prosím tě, ještě jednu zprávu, a to, ještě přidej příjmení, ještě přidej mail a ještě přidej adresu. To máme komplet, jo? What the hell? Ale tak to jsem si nějak jako řekl, no, když zvonil ten budík dneska ráno. Tak jestli vy to máte podobně a fakt se vám nechtělo, tak my se budeme snažit vás probrat. Avril se o to postará a taky my tři, Michal, Jasmin, Filip. Hezké ráno, zítra, Dia.

0: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika. A středeční hit rádio chvíli po čtvrt na sedm. Evropská unie, možná jste o tom slyšeli, a brzo přibere člena, možná, který má k Evropě geograficky dost daleko. Kanada. Kanada řeší nějaký trable se Spojenými státy, tak hledá parťáky jinde a líbí se jí nejvíc Evropská unie, že by se skámošili teda.
1: Ona by chtěla mít jako status jakéhosi přidruženého člena, jenže nejlepší na tom je, že status přidruženého člena zatím ani neexistuje, jo. Takže oni by teda vymysleli něco úplně novýho, aby tady případně s náma mohla Kanada
0: být. Tak když to neexistuje, tak se to vytvoří. Ale já si myslím, že my s nima už obchodně propojení dávno jsme, protože kdo jste někdy řešil nákup kanadského javorového syrupu, tak víte, že to má cenu zlata a že opravdu se prohneme, když to jako kupujeme, jo. A taky vlastně, jakou to může mít dál výhodu, napadá mě, že bychom mohli mít v Bruselu někoho, kdo umí hrát hokej. A je to. Hele, let's go, pojďme do toho. Za chvíli další hity, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, taky Nia Samsei, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás hledíte za volantem, bude doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
11: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a cod plátky Másdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Pepo, vstávej.
20: Nemusím.
19: Pepo, už je 8, vstávej.
20: Nemusím.
19: Je pátek, Pepo.
20: Nemusím.
19: Musíš už jít.
20: Nemusím.
21: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D8 na 57. kilometru ve směru na Drážďany, došlo k dopravní nehodě, kolona se netvoří, no a na D5 mezi 95. a 89. kilometrem ve směru od Rozvadova na Plzeň probíhají stavební práce a vozovka je zúžená na jeden tu.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio Kontakt.

0: jsou hity, tohle je Nia a taky středeční hit rádio Snídaně šampionů 6.31. A je tu ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. Hasiči v americkém státě New Hampshire zažili na konci srpna velmi náročný zásah. Předtím už vedle hašení domu v plamenech museli uskakovat i před jeho majitelem. Ten jim totiž ukradl auto a přitom tři hasiče málem přejel. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u samoobslužné poklady naskenovat plastovou tašku a další položku načetla špatně, za což ji prodejna nahlásila policii. Ta ženu předvolala, vzala jí otisky prstů a dokonce zdokumentovala její tetování na noze, zatímco supermarket po zákaznici požaduje pokuntu.
2: Sakr. Můžeš domů dneska?
3: Jsi dobrý, jako.
0: No, a jak můžeš říct pokutu? No prostě po ní chtějí 7700 korun. Tak a žena z Malé Výsky v americkém státě Missouri nemůže uvěřit tomu, že jí místní úřady vyhrožují soudem za to, že sousedům každé ráno zdarma připravuje snídaně. Její kuchyně totiž nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky.
4: Nevím jak vy, ale já nechápu, kde je problém, protože teda nesplňuje podmínky pro komerční věci, ale ona to dělá zdarma, tak kde je ten problém?
2: No problém je pro dobrotu na žebrotu, proto vzniklo to přísloví, že jo? Jinak vlastně ta první zpráva s tím hasičem, jo, mě to připomnělo, jak jsi to tam říkal, že tři přejel?
0: Málem přejel.
2: Málem
0: to.
2: Přejel, tak to bylo jako...
0: Ale oni hasili jeho dům.
2: Hele, je to rebel.
4: Jo?
2: Při zatýkání tři hasiče těžce zranil, dva zmoždil a jednoho zesměšnil.
0: Pojďme na muziku Offspring, The Kids Aren't Alright. Tohle vás probere zaručeně 6.33, hezké ráno.

0: Kamrad Be Mine, takhle zní středeční Hit Radio, snídaně šampionů. 6.38 a už za půl hodiny budeme zvonit.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každé ráno, totiž tady v 7 hodin 10 minut virtuálně zvoníme v éteru a vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, tak vaším úkolem je se jít podívat ven nebo alespoň vykouknout z okna, jestli tam neuvidíte někoho od nás z Hit Radia.
2: Na tohle vždycky máte 30 sekund, jo? Jakmile my zazvoníme, tak vám běží 30-sekundový čas na to, abyste naší hlídku pozdravili.
0: Jak to vypadalo včera? Zdeňka vyhrála 7000 korun.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní Zdeňka. Ježišmaria.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já jí předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
0: No a 7000 korun to bylo včera proto, protože předchozí dva dny to nevyšlo. My jsme opět na startovní částce 5000 a pokud by to náhodou dnes nevyšlo, tak zítra hrajete o 6000.
2: Ale snad to vyjde a někdo zvolá jupi.
0: Jupi. Největší radost v éteru. Jupi. Tak v 7.10 budeme zvonit.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Liberecká výšina.
6: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
5: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
6: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
5: Libereckavýšina.com pro radost z každého okamžiku.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
18: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
19: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
20: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic. Probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na výjezdu z Klatov směrem na Horažďovice na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s autobusem.
22: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
23: To jen se zeptej tatínka.
24: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů. Chvíli po 6:45. S vámi dneska Michal, Jasmin a Filip. Hezké ránko.
1: Za 3 týdny jsou tady komunální volby a musím říct, že už teďka to začíná být solidní bizárek, jo? Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš. Bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba.
0: No, mě by spíš zajímalo, když o tom přemýšlím, jaký budou mít volební slogany, jo? S náma to bude tvrdá jízda, nebo jakoby co by tam mohlo být dál těch... Takhle, ta... jako co by tam mohlo být,
1: ano, je bude
0: neomezená.
1: Nicméně představme si i tu situaci, jsou všude během těch voleb polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snávodník.
0: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jistě. Amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo? Ale říkám si, že opravdu dneska do politiky už může každý i pornoherec, už prostě asi neměl do čeho píchnout, no.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Lásko, jaký bys chtěla auto?
1: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
0: Ale já myslel, jakou barvu.
1: Barvu? Je to nevím.
0: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné ráno, za chviličku 7:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter, jejichž pracovníci školám, obcím i veřejnosti radili s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Materiál úřadu vlády, podle kterého kabinet v srpnu rozhodl, ale náklady center ani jejich efektivitu nijak nevyhodnocuje. Náhrada za ně prý teprve vznikne. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců kvůli nelegální migraci a pašerákům. Opatření se mají soustředit do hloubky rakouského příhraničí, což by podle úřadu mělo mít na pravidelné dojíždění minimální dopad. Tento postup přivítalo i české ministerstvo vnitra. A pojďme také na sport. V předehrávce prvního kola Tip Sport Extraligy zvítězil Třinec na ledě Karlových Varů 2-0. U rozhodujícího momentu hostů byl Jakub Galvas, jehož pobídku si do vlastní branky srazil obránce Západočechů Elmery Eronen. Druhý gol přidal Ondřej Kovarčík do prázdné klece domácích. Úvodnímu duelu ročníku i zbylým zápasům, které se hrají dnes, se bude o 14.10 věnovat speciální buly Start živě s přímým přenosem utkání Maxa ligy Setín Zlín od 17.30. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Jablonec nad Nisou si letos připomíná 160 let od povýšení na město. Oslavy se budou konat v pátek 18. a v sobotu 19. září v centru města. Program nabídne koncerty, novocirkusová představení, řemeslné trhy i aktivity pro rodiny. Sobotní program zároveň propojí oslavy se Dnem evropského dědictví, který letos v Jablonci zpřístupní 620 míst. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Dopoledne nás čeká ještě polojasno až oblačno, odpoledne se zatáhne a dorazí déšť místy bouřky.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné středeční ráno.
11: Ahoj, hezkou středu.
12: Snídaně šampionů.
9: Čověče, mi teďka pípla SMSka, píše mi mamka, jo, nezapomeň popřát ségře. A já, počkej, ono je září vlastně, ono je 16. září. A já si říkám, ona se narodila 96, takže jestli počítám dobře, tak je 30 teda.
11: A krásno.
9: Já si pamatuju, no mě bylo kolik, 6, když si jí dovezli z porodnice, jo. A je to třeba jako kdyby to bylo včera. No tak ségra, jestli posloucháš, všechno nejlepší.
11: Všechno nejlepší.
9: Přejeme i vám, kdo dneska slavíte, a přejeme i vám, abyste za 10 minut
11: získali 5000 korun, protože kdo pak to zvoní, už 71 z vás zjistí.
9: Tak zůstaňte u rádia, teď Čirasky.
0: Hit Radio Kontakt.
13: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Just Dance, Lady Gaga, tohle milujeme, snad i vám to udělalo radost. Posloucháte Hit Radio, 7 hodin, 10 minut, hezké ráno a to je čas.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska celá Česká republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí a nese vám opět základních 5 000 korun.
0: Včera vyhrála Zdeňka 7, doufáme teda, že nám otevře i dneska někdo a na místě někde v České republice je Denisa. Deniso, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, v jakém městě jste, ani v kraji, prostě je to zatím tajný, jenom nám pověz, jak to tam vypadá, kdyby si měla popsat tu ulici, co se tam teďka děje, nebo neděje, spí to tam, žije to tam?
3: Tak já jsem tady u novostavby baráčku, okolo sebe mám vlastně jenom stromy a baráčky, takže moc nic jiného nevidím.
2: Svítí se tam?
3: No jako už je světlo, takže tady
2: já myslím o tom baráku.
0: Hele, tam kde je Denisa, už je světlo. My tady máme ještě tmu, tady se rozednívá.
3: Jako je světlo, takže už se určitě v baráčku nesmí.
0: No tak Denisko, my spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká.
3: Den.
0: Je tam.
2: Halo?
0: Haló.
3: Ještě čekáme.
0: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
3: Ať běží. Pobíšte ho, nebo to stěhnem. Dobrý den.
2: Jo, je to tam.
3: Dobrý den.
2: Dobré ráno. Kdo tam?
3: Dobré ráno.
0: Kdo na druhé straně?
3: Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká,

0: Prosím tě, mami, my jsme v takovým prdělákovi světě, nebude ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu.
1: No tak aspoň budeme mít content na sociální sítě. To jsme právě čekali, že někdo vyleze v pyžamu.
0: Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
0: Taky moc děkuji, jste skvělý, děkujeme.
1: Tak jo, Jarmilko, moc si to užij, 5000 korun je tvých, gratulujeme. A jestli nám dáš ještě kolegy, prosím.
0: Určitě, moc ráda.
1: Tak jo, děkujeme, ahoj, hezké ráno. Tak Denisko.
2: Předávaj si penízky.
1: Předávaj si peníze, počkáme. Počkáme na Denisku, až nás uslyší.
0: Pohodě,
1: holky půjdou. Hele, to jsou BFF, nejlepší kámošky už.
2: Půjdou na kavčo.
1: Tak Denisko.
0: Tak jo, na shledanou.
1: Denisko, mise splněna. Mise splněna, my ti moc děkujeme.
0: Jo, paní měla velkou radost, obejmula mě.
1: Tak to je hezký v pyžamu.
0: Hele,
1: tak Denisko, děkujeme tobě i Milanovi, který tam byl s tebou, měj se krásně a zase se někdy uslyšíme. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jo, taky děkujeme, nashle.
1: Ahoj. No a možná by vás zajímalo, kde jsme dneska byli. Sever Čech, Brna nad Labem.
2: Mm-hmm.
1: Brna nad Labem, píšou tady.
2: Tak kdo jste se ještě neregistroval a chtěli byste, tak utíkejte na web Hitrádia, potom v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek v éteru a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září, si můžete vyhrát až
1: 50 000 korun už příští pátek a dovezeme to pravděpodobně my dva s Jasmin.
2: Wow.
3: Další prachy ti vezeme zase zítra. We will

0: 7.19, posloucháte Hit Radio, tohle jsou One Republic.
1: V Česku se uvolnila dvě dost lukrativní pracovní místa a já bych chtěla říct, že máme s Michalem od 9 ráno volno, v případě potřeby, protože Česko řeší zásadní téma tohoto týdne. Marek Eben a Tereza Kostková po letošní 14. sezóně skončí ve Stardance a samozřejmě je otázka, kdo to vezme po nich.
0: No, kdo je nahradí? Myslím si, že i pokud to třeba nesledujete, tak jste tuhle informaci zaslechli, protože oni už tam byli dost dlouho teda.
1: Ano,
0: vlastně od samého začátku.
1: Od samého začátku.
0: Tak kdo je teďka v kurzu? Kdo by to mohlo být?
1: Tak bookmakeri už mají celkem jasno. Z chlapů je hodně vysoko bývalý soutěžící vlastně Václav Kopta, kurz 3,5:1. Potom třeba Adéla Gondíková, 4:1. Jsou tam i trošku divočejší typy. Je tam třeba Ray Korantank, jo. Tak tam je to 100:1.
0: To bych čekal teda lepší kurz, jo. Ale jak tak koukám, tak my tady v té tabulce nejsme.
1: Umíš valčík, Míše? Protože já se ho do podzimu klidně doučím, jako do příštího třeba.
0: Valčíky si umím.
1: No, nebo cokoliv.
0: Samozřejmě, že umím valčík. Co Filip, umíš valčík?
2: Já neumím vůbec žádný tanec, já umím jenom breakdance.
1: Co?
0: No, umím. Hele, já umím takový valčík, ale většinou třeba musí být tak už jedna ráno, jako no. To je malc. Myslím, že mi zvládnou valčíky na tohle, když je to úplný rytmus. Rosé a Bruno Mars a Paté za malou chvíli, taky přidáme dopravu. No a kdo teda bude nakonec moderovat Stardance, tak to je doslova ve hvězdách.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
6: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
7: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
6: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
7: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
6: Vybírejte na poháry@marty.cz.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
9: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
16: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
18: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
19: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, v Chomutově ve Školní ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. No a na Tachovsku na výjezdu z Přimdy směrem na Mlýnec bude probíhat údržba zeleně. Rozhodně v těch místech dejte nohu z plynu, šťastnou cestu.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hitradio.com

0: Lipa, Hit Radio 7.32, za chvíli rychlá pětka o lístky na Pussycat Dolls, teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Soukromý ostrov Krevana se zrekonstruovanou napoleonskou pevností s idylickými zahradami je na prodej v Benátské laguně. Leží pouhých 8 kilometrů od historického jádra Benátek, ale přesto se majitel může těšit na naprostý klid. Musí mít však k dispozici 5,5 milionů euro, tedy nějakých 133 milionů korun, což je startovní cena k vyjednávání. Vědci konečně vysvětlili internetový fenomén, proč kočky panikaří, když se za nimi nepozorovaně objeví obyčejná okurka. Nejde o samotnou zeleninu, ale o přirozený instinkt. Okurka jim totiž v tu chvíli připomíná hada, což ušelem spouští okamžitou reakci útěkem. No a řecká policie zatkla taxikáře, který pod výhruškou násilí požadoval po zahraniční rodině za odvoz z aténského letiště do centra metropole 14 520 korun. Normálně to mělo stát nějakých 1400 korun, takže napočítal desetinásobek. Klienti pod nátlakem sumu zaplatili, ale v zápětí nepoctivého řidiče nahlásili úřadům.
3: A to se chci zeptat, v případě, že se vám takováhle věc stane, jak se zachováte? Protože já si dokážu představit, že stát se mi to v Česku, tak se nějak hádám, v zahraničí nevím, možná bych to pod nátlakem zaplatila.
4: Jako takhle, zaplatit za 7minutovou jízdu po městě 15 tisíc nebo kolik to bylo, tak to jsi prostě okurka, jo. To se mi nezlo.
0: Normální had.
4: Normální had, no prostě. A tak ten taxikář se splet prostě o nulu, no, to se stává, no. Jdem soutěžit, máme pro vás další lupení na koncert Pussycat Dolls. Už příští týden v pražské O2 aréně 23. září, máme pro vás po dvou lístkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, pět jednoduchých otázek a lístky budou vaše. Teď je vaše další muzika, tohle jsou Krištof, Život je krásný, hezké ráno.

0: Krištof na Hit Rádiu v 7.37 a krásný ráno bude mít jeden z vás, ten, kdo vyhraje lístky na Pussycat Dolls. Rychlá
1: pětka. Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně, příští středu vlastně, a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: A s námi ve vysílání už je Ivet z Olomouce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ty jsi mi říkala, že jsi strašně nervózní, to chápu, protože je to trošku stres, ale ty už máš vlastně na takové poloviční štěstí, protože já jsem před tebou volal jiné posluchačce a mně se ozvalo, je nám líto, ale s volaným číslem se nedá spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. A zvonilo to třeba půl minuty, takže Ivet, hele, to štěstí tam je, jo. To štěstí
1: to
0: tam
1: naproti.
0: Je.
2: Jo, já jsem ale zároveň fakt nervózní, takže se omlouvám.
0: To klapne. Pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít na hotelovém pokoji.
2: Mýdlo, šampon, fen.
0: Bez vání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře staví hráze?
2: Bobr.
0: No, jasně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik stovek je v tisícovce?
2: 10.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je větší? Kilometr anebo metr?
2: Kilometr.
1: A poslední, 5. otázka. Jednoduchá. No. Jaké ovoce roste na jabloni?
2: Jablko. Děkuju.
0: Ivet, to byly otázky, co?
2: Perfektní, já jsem teď na
0: staďáku
2: se synem, tak jsem celkem úplně
0: vyřízená,
2: ale dobrý.
0: Ty jsi na staďáku teďka se synem, jo?
2: Ano, měl teďka trénink, tak já se jdu, poslouchám rádio, abych mohla na stavci soutěžit, tak se to
1: vydařilo. A vzala by si syna na Pussycat Dolls, nebo koho by si vzala?
2: Ne, on má 9 let, ten jako by se mnou jel určitě, on je party typ, ale vezmu si přítele nebo kamarádku.
0: Skvělý, tak to budou mít radost, takže když jsi teďka, ty jsi na staďáku teďka, jo, ty jsi na staďáku a představ si, že vlastně na staďák akorát o trošku větší vlastně pojedeš a budou ti tam hrát i Pussycat Dolls, který ti budou hrát teďka, zahrajeme i pro tebe, i pro všechny Domča, takže si, hele, užij si to a představ si, zavři oči na tom staďáku a představ si, že to je O2 Arena, jo, tak Ivet.
2: Děkuju.
0: Krásný ráno, gratulujeme, užij si to. Ahoj.
1: A rozjeď to. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Donča. Přesně za týden, středa 23. září, si i tohle dáte naživo The Pussycat Dolls v Poutu aréně. No a před chvílí si tady ve vysílání nějaký lupení vyzvedla i ve Zolomouce, ještě jednou gratulujeme. A o další lístky hrajete zítra i v pátek v rychlé pětce. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Prosím vás, jestli vás váš nejlepší kamarád pravidelně posílá do háje, tak gratulujeme. Máte krásný a máte zdravý vztah, protože právě přátelé, kteří se mezi sebou prý uráží a dělají si ze sebe srandu, tak mají pevnější vztah a údajně jsou až o 300% věrnější. Mm-hmm. Moc nečum, Michale.
0: Mě by zajímalo, jak na tom jsou lidi, kteří nemají žádný kamarády. Ptám se pro kámoše.
1: Tam je to horší. Myslím, že tam taky spadáme do téhletý kategorie. Musíme si vystačit, Míšo.
0: Takže když se mezi sebou poštěkáme, tak to znamená, že jsme teda jako upřímní, jo?
1: Ano, je to tak. A věrní.
0: Jsi fakt pitomá, jako. Plně. Si vůbec nechápu, že tady spolu jsme. A ty taky, Filipe, ty moc taky nekoukej.
1: Nekoukej, přesně.
2: No. Nečumte oba.
0: A vy taky jdu posloucháte. Co nás vůbec posloucháte? Jsme vás za to moc rádi. Linkin Park, to pro vás naladíme za malou chvíli. Taky Taylor Swift, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Trenýrkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
18: No to není možný.
16: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Zíčína směrem na Hradec Králové na výjezdu z Úliblic. Havarovalo osobní auto, doprava na místě zpomaluje v obou směrech. No a na dálnici D6 na 38. kilometru ve směru na Karlovy Vary stojí odstavené osobní vozidlo.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jan.

0: Oh. Taylor Swift, Opelite, Hit Radio 754.
1: Dneska, nebo ode dneška respektive, opět nevěřte vůbec nikomu, ani partnerovi, ani kolegům, vůbec ne člověku, který vám řekne, já jsem věrnej, protože dneska začínají zrát.
0: Počkej, my jsme se tady bavili ve vstupu předtím, že pokud si navzájem jako nadáváš s přáteli, tak jako je tam o 300% vyšší pravděpodobnost, že jsi jako věrná, jako hodná, jo, a teďka nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. Takže dneska začínají Zrádci.
1: Ano, třetí série.
0: Dobrá zpráva pro vás, kdo to sledujete. Přiznám se, jde to mimo mě, než bych tím jako nějak opovrhoval, ale já na to nemám čas, takže ty to sleduješ teda hodně.
1: Já to sleduju hodně, já to sledovat musím, protože a teďka, ano, chci ho pochválit, protože si s něj tady vždycky děláme spíš srandu, tak můj přítel je jedním z kameramanů, kdo to natáčí. Troufnu si říct, že tím nejlepším, protože Vojta Kotek ho chválil v podcastu, že říkal, všechny ty hollywoodové záběry, tak ten má na starosti a právě můj přítel. A opravdu to vypadá krásně, takže já na to musím koukat, ale zároveň chci, protože je to výborný.
0: Takže je to vlastně tvoje práce, to, co uvidíme teda v televizi, je vlastně tvoje zásluha, protože když, to je normálně, jak takhle domino, jo? Když je spokojený teda tvůj Kuba, ty se o něj hezky staráš, on to jede hezky natočit a ty záběry pak jsou hezký, takže vlastně to má to takovou posloupnost.
1: Ano, dneska bude mimochodem obrovská premiéra v Praze v Kongresovém centru. Loni byla nějaká premiéra v kinech a tak, ale teďka právě je to pro více lidí a má to být teda velká show, takže moc se všichni těšíme.
0: Ale co se točí taky, nebo co za pár dní bude v televizi, tak je Naked Attraction, jsem teďka čet, čověče. Jo? Možná to mohli spojit dohromady, že by bylo Naked Zrádci, že by to asi vypadalo, jo. A teď čistě teoreticky, a Filipe, ty koukáš na nějakou tady to, na, buď na Naked, anebo
2: no,
0: na Zrádce?
2: No, Zrádce jsem viděl jednou.
0: A Naked?
2: To mě ještě napadá otázka pro posluchače, můžou se začít dívat až na třetí řadu, když neviděli první dvě, dá se to?
1: Určitě, ta první byla taková oťukávací, kde lidi ještě moc nevěděli, do čeho se jde a nechápali ten význam, že to je o tom právě lhaní a o tom jako bej takovýhle trošku zákeřnej, takže až v druhý řadě se to rozjelo a tahle bude teda extrémně ostrá.
0: Ne, Filipe, nemůžeš se na to dívat. Pokud jsi neviděl první a druhou řadu, tak si ti nezapadá.
2: Ale Naked Attraction se zeptal, abych to nepřeskočil, to jsem viděl dvakrát. Aha. To je docela jako zábava.
0: No ale ona je teďka...
2: Jako já bych tam nešel rozhodně, jo,
0: ale baví tě spíš, když ty krabici jsou chlapy nebo ženský.
2: Hele, obojí klidně jako, opravdu, protože víš co, pak se můžeš když tak smát a řekneš si, nejsem na tom světě sám.
0: Přesně.
2: S takovýmhle problémem.
0: Já jsem se chtěl zeptat, čistě teoreticky vás to posloucháte, do čeho byste spíš šli, jo? Kdybyste si mohli vybrat a kdyby opravdu jste museli si vybrat jedno. Naked Attraction anebo Zrádci?
1: Já jenom dodám, že mi trošku líto těch kameramanů, ne ze Zrádců, ale z Naked Attraction, protože mám nějaký zákulisní info o tom, co se tam děje v těch bednách, než se jde natáčet, aby jako vypadali líp pánové, takže ty kráso, ostrý.
0: Ale já bych šel rozhodně do Zrádců, já nemám co nabídnout. Sofian, Mešmeš, Ben Kristoval, Slzy, to je další muzika, tohle stihneme do 8 a pak Filip přidá další zprávy, tak hezké ráno. Čeká.

0: neřek někde teď spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Krásné ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Růst cen energií ohrožuje český průmysl. Velké podniky varují před uzavíráním provozu. Ministerstvo průmyslu proto chystá pomoc, která může zahrnovat plošné zastropování cen elektřiny a plynu. Nejvíce zasažené jsou ocelárny, chemický průmysl, sklářství a výrobci stavebnin. Situace ale podle ministerstva zatím není kritická. Česko čelí jedné z historicky nejhorších sklizní chmele, která bude podle pěstitelů až o čtvrtinu nižší než obvykle. Úrodu poznamenalo sucho, horká a špatné počasí, kvůli čemuž chybí důležité látky ovlivňující kvalitu. To se spolu s dražšími energiemi, obaly a dopravou promítá do nákladů na výrobu. První velký pivovar už ohlásil zdražení a dalšího budou zřejmě následovat. A pojďme také na fotbal. Liberec ve třetím kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3-0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Burián, jednou skoroval Filip Matoušek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Liberecká botanická zahrada vystavuje jednu z nejvzácnějších láčkovek světa. Ve volné přírodě jich zbývá jen posledních pár kusů. Vzácný druh láčkovky Nepenthes clypeata pochází výhradně z hory Kelam v indonéské části Bornea, kde dnes přežívá jen několik exemplářů. Většina botanických zahrad, která ji vlastní, ji uchovává výhradně ve sbírkovém zázemí bez přístupu veřejnosti. Dopoledne bude na severu Čech ještě polojasno až oblačno. Odpoledne pak zataženo a přidá se déšť, místy i bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 20 až 24 stupni.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: A dneska taky s Filipem, hezké ráno.
17: Krásný ráno.
18: Snídaně šampionů.
12: Filip je to jako kvalitní náhrada za Davida Jošta, který vyrazil na měsíční svatební cestu. Ten se má, závidíme, zdravíme, máváme. Ty tady s náma budeš teda měsíc.
19: Měsíc skoro, ale už jsem zmiňoval, kdo tady nebyl, většinou pondělí, středa, čtvrtek, a to má nějaký řád, že jo?
12: A každý zlý týden. Až na sněží.
19: Tak zdravíme vás, kdo jste si nás zapnul. Coldplay, Higher Power, tím startuje další hodina. 8.04, dobré ráno.
20: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Rehab Ina a DJ Sesh Rock My Body 80. Hezké ránečko, muži v supermarketu. Poslání pro chleba, vracejí se s vrtnou soupravou. Máme tady aktuální průzkum, který ukázal, že když chlap dostane nákupní seznam, na kterém jsou třeba dvě, tři položky, tak utratí mnohonásobně víc a donese domů věci, které vlastně jako nikdo nepotřebuje. Je tam nějaký ten mužský lovecký instinkt, s čímž já teda nesouhlasím, protože já jsem v té druhé kategorii, jo. Já jsem v tom ten jiný obyčejný chlap, dostanu úkol, třeba, nevím, dojdi pro mozzarellu. Mm-hmm. Jdu pro mozzarellu, přímá linka, nejkratší cesta. Šestkrát se teda zeptám, jakou přesně bylo myšleno. Hele, a vlastně ještě, když jsme u té mozzarelly, co pak děláte s tou bílou koulí, když vypijete tu vodu? Tak jak to vypadá u Filipu? Teda když chlapi prostě, když teďka zase kope do nás chlapu, jo, tak jestli ty seš ten, který opravdu, když dostane za úkol dones dvě věci, tak donese nesmysl, protože to tam jenom viděl.
1: No já to kupuju vždycky víc, ale nekupuju nesmysly, teda já většinou jako se zaměřuju na potraviny, něco dobrýho, co se bude hodit do lednice, ovoce nějaký, když si vzpomenu, a hodně často teda chlapi, to vám doporučím, když už teda posloucháte, kupte jen tak té vaší přítelkyni, manželce, prostě kytičku. Stačí opravdu jenom v hypermarketu, ono to nemusí stát dneska 1000 korun, za 150 korun uděláte super parádu.
2: Filip ví, to se pozná, a nemusí to být ani kytička, může to být malá čokoládka, cokoliv. Jakože když si na vás ten chlap v tom obchodě vzpomene a bacha, past, jakmile chlap odchází z obchodu, teda do obchodu a řekne, chceš něco vzít, a vy řeknete ne, tak chlapi, vždycky je to ano, vždycky jí něco přineste, nějakou malou maškrtku.
0: Já teda nevím, do jakých kramů ty chodíš, Filipe, ale já takhle nepotkávám běžně kaktusy, jako. Nicméně, já jsem trochu lhal, protože teďka jsem si vzpomněl, že já když jdu do obchodu a mám hlad a jdu něco koupit, tak tam ta statistika asi platí, nekupuju teda věci úplně nějaký jako nesmyslný, nějaký vrtáky nebo tohle, ale nakupuju to, že si říkám, a tohle bych si dal, protože ten hlad za tebe mluví, a prostě pak odjíždím s úplně plným košíkem a vlastně pak to nikdo nejí.
2: Tak schválně, jak to mají naši posluchači, přiznejte se, třeba vy ženy, s čím nejbizarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali pro něco konkrétního.
0: A vy chlapi se přiznejte, když vás vaše polovička poslala pro chleba s máslem, jakou největší hovadinu jste donesli k tomu?

případě, když nám to řeknete, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď další muzika, Eva Farna, Neříkej, co má se stát, hezké ráno.

0: co se nám to tady narodilo, pan Sheeran, Shape of You. 8 hodin 19 minut, dáváte si středeční Hit Radio. Dobré ráno, šampioni. Poslední průzkum říká, že když chlap dostane nákupní seznam o dvou položkách, vrátí se domů s obřím nákupem, často i s věcmi, které nepotřebuje, ale protože je potkal v ulici s nářadím, tak je koupil, protože se to může hodit někdy, že jo.
1: A přitom se tohleto mimo nářadí teda vždycky říkalo o nás ženách, že jo? Že nás někam pošlete, my toho přineseme tunu a najednou se děje tohle.
0: Jiná doba prostě, jako v 90. taky byly dvě pohlaví a podívej se, co tady máme, jo. Tak pojďme na zprávy od vás. Ptali jsme se vás, s čím nejbezarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali jenom pro jednu nebo třeba dvě věci, jo. Tak píše třeba Pajka.
1: Zdravím, mě zase jednou manžel poslal do stavebnin pro chemickou kotvu a já mu přivezla tekuté hřebíky, ale jinak stavebniny zvládám a miluju. Tak tady to máme z té druhé strany.
0: Děkujeme za odvahu, za přiznání, taky píše Anna, Anička. Mě jednou chlap poslal do města zaplatit fakturu operátora a já přijela domů s jejich novou obří televizí. Hele, dobrý prodavač v tom krámě.
1: Rastislav, no u nás je to tak, nakupujem, čo je potřeba. A i včera, zoznam nákupů a manželka, to ty jdeš bezomně na nákup, ty koupíš len to, čo je treba, nic navíc. Pre objasnění, keď jdeme spolu okolo obchodu a potřebujeme pečivo, vycházíme z obchodu z... velkým účtem a stretávám občas známého a těž nakupuje sám a podle zoznamu s rovnakým problémem jako já. Smejoslav, Ostrava.
0: Dokonalá slovenština, jo, teda jasně, musím říct.
1: Děkujem.
0: Milé rádio, přeji krásné dobré ránko, už je to asi 5 let. Poslala jsem manžela pro čerstvé rohlíky na snídaní a přitáhl bednu s novou televizí. Tak se nám rohlíky karpet prodražily, to píše Lenka z Aše. Další zpráva od Štěpánky. Dobrý den, já když kojila, tak jsem manžela poslala pro vložky do podprsenky, vrátil se s balením obyčejných vložek s obrázkem podprsenky. Prý to hledal strašně dlouho. Přeji, a to si dovedu představit.
1: Počkej,
0: přeji hezký den.
1: To je na nějakých obrázek podprsenky, to teda nevím a proč by tam byl, ale
0: hele,
1: dobře.
0: Jestli to našel, je to borec, jo. Taky tady máme další zprávu. Ahoj šampioni, poslala jsem přítele na klasický nákup, přinesl takovou krásnou drahou paštiku, údajně s hovězím a bylinkami. Já si ji ráno namazala na rohlík, bez brýlí ještě rozespala a říká mu, je nějaká divná, ale asi bude hodně kvalitní. On vzal obál, chvíli ho studoval a potom povídá, kvalitní určitě. Píšou, že po ní budeš mít lesklejší srst. Oba jsme se nakonec od srdce zasmáli.
1: Lesklejší srst, tak ten dokonalý.
0: Geniální, geniální. To nás pobavilo, snad i vás to zabavilo. Tak co se píše ve vašem nákupním seznamu teď? Tak Eric Pritz, Call on Me, taky Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Jennifer Lopez, Damiano David, hele, je tam toho spoustu. Když zůstanete teda v uličce s názvem Hit Radio, budeme rádi. Za chvíli taky doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny. Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Auto Nord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
11: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
15: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
16: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam,
17: mňam. Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Písecku na příjezdu do Mirotic směrem od Malčic. Probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. No a v Chomutově v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu. Komunikace je neprůjezdná. Bude třeba to oběd.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Kontakt.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Ladíte Hit Radio, 3 minuty po 8:30, pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Švédská studentka se vydala přes půl Evropy do Irska jen proto, aby naživo potkala svou naprostou kopii. Dívku, se kterou není vůbec příbuzná, ale vypadají jako dvojčata. Jejich neuvěřitelná podoba šokovala i jejich vlastní rodiče, kteří zjevně nemohli uvěřit vlastním očím. Obě dívky se na dálku kontaktovaly poté, co zjistili, jak moc jsou si fyzicky podobné, a osobní setkání celou tuto bizarní situaci jen potvrdilo. Neobvyklý případ řešila policie s mužem, který se rozhodl vykradnout banku. Poté, co vešel dovnitř a oznámil přepadení, si klidně sedl do křesla a čekal, až na místo dorazí policejní hlídka. Udělal to proto, že se kvůli svým osobním problémům chtěl nechat schválně zavřít do vězení. No a britský designer strávil několik dní v italských Alpách tím, že žil kompletně jako kozel. Aby byl jeho zážitek co nejreálnější, pořídil si dokonce speciální protézy na končetiny, aby mohl běhat po horských stráních po 4 jako zvíře. Celý tento neobvyklý pobyt v přírodě nakonec popsal jako zcela jedinečnou a speciální kapitolu svého života.
3: Já to chápu, žereš trávu, koukáš do Alp, občas zamečíš, to tě vygumuje jako solidně.
0: Já mám nad hlavou otazník, možná i vy, kdo posloucháte, a říkám si, proč? Je to tam a to se stalo teda v létě pravděpodobně.
2: Asi v létě, takhle.
0: Asi v létě, tak říkal, že z toho má jedinečný zážitek. Myslím si, že kdyby třeba vylez na Grossglockner v zimě v těch jeho nastavcích na nohy, že by mluvil asi jinak. Ať si připadáte jakkoliv, jako cokoliv, jsme rádi, že jste tady. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Další skvělá muzika pro vás. 8:35 na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: for tonight, Jennifer Lopez, tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. A vy čekáte taky každý den na 7:10, až uslyšíte tenhle signál. Zvonek.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Až do 25. září můžete v soutěži Dopak to zvoní vyhrávat fakt krásný peníze. Každý všední den v 7:10 zazní v éteru soutěžní zvonek a kdo jste se přes web Hit Rádia registroval, tak máte šanci, že zazvoníme přímo u vašich dveří.
0: Dneska jsme zvonili a Jarmila, která byla zaregistrována, stihla dorazit do půl minuty za naším týmem, který byl na místě. Jak to ráno vůbec znělo? My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká. Je tam, je tam.
3: Kona.
0: Tak ať se mává aspoň, nebo něco.
3: Ať běží. Pobíž toho, nebo to stěnem. Dobrý den.
2: Jo, je to tam, je to tam.
3: Dobrý den.
0: Dobré ráno.
2: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a sen mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, to nebudete vyhrát. A já to omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšala. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to je skvělý, děkuju.
0: Tak dnešní výhra putovala na sever Čech, konkrétně do Brna u Ústí nad Labem, tak tam ještě jednou gratulujeme.
2: Vůbec to je pecka, se zbudíš v pyžamu, jdeš někomu otevřít 5 tátů na ruku.
0: A přijde Masaryk, ne? Hele, to je geniální. No a pokud byste i vy chtěli vyhrát, tak šanci stále máte, protože soutěžíme až do příštího pátku. Registrace na webu hitradio.cz. Zítra vezeme 5000 korun, ale příští pátek, poslední den soutěže.
2: Pravděpodobně my jo. Dva povezeme.
0: 50 000 korun!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
16: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
17: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
18: Co hledáš? Trůn pro královnu?
17: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
18: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
17: To je jak sen. Kdeže to je?
18: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
19: Jsem hrdina.
20: Co tady blbneš?
19: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
20: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
19: Vše na 211.cz.
20: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
19: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno, Alex Warren, Ordinary, 8.53. A nám od vás přišla zpráva, že se o nás hezky mluví na jiných rádích, v jiných ranních show, konkrétně dneska ráno o 8:30.
1: Dokonce se k nám dostal i záznam, a to teda Blesku rychle.
0: Je stejně hrozný, co my jsme v práci, ale víme, co se vysílá jinde, tak tady je ten záznam.
2: Vy jste pořád nejlepší rádio potom to...
3: Já si myslím, že všichni se snaží. Já jsem teďka koukal na výstupy ranní show na City. Taky jsou dobrý člověče, šikovný.
0: Hezký.
1: Hele, Ečko taky v pohodě.
0: Ale tak když teda jsme u těch pochvál, hele, na Evropě je taky fajn, super ráno. Tak moc děkujeme. My jsme rádi, že tady jste s námi a že se s námi užijete poslední song středeční snídaní šampionů Purple Disco Machine a Kungs Substitution. Tak pojďme na to, šampioni. Hezké ráno.

0: Kungs Substitution. Tohle je středeční hit rádio Snídaně šampionů 8.56. Jsme v cíli, opět jsme zvládli další společné ráno a my vám za to děkujeme.
1: Děkujeme, že jste byli i dneska s náma. Je středa, takže zítra čtvrtek, malý pátek a to bude bomba.
0: Hlavně taky v 7.10 budeme opět zvonit. Soutěž Dopak to zvoní pokračuje v 7.10 pro někoho z vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz. Budeme mít 5000 korun, tak si to nenechte utíct.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, zvládněte středu a zítra ráno v 6.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Těšíme se, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku. Na místní komunikaci u Veselí se srazilo osobní auto s nákladním a došlo k úniku provozních kapalin. Vozovka je s opatrností průjezdná Kyvadlově, tak bacha na to. Komplikace máme taky na příjezdu do Liberce směrem od Turnova. Tady se kvůli omezení vytvořila 3-kilometrová kolona a s komplikacemi počítejte i na průtahu města směrem od Nového Boru. Tam popojíždí kolona v úseku 4 kilometrů. Na cestách se opatrujte, dobře dojedete. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. Jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti a její energetické nezávislosti, umělá inteligence i boj se změnami klimatu. Cyklistická sezóna ještě zdaleka nekončí. Pokud jezdíte rádi single tracky, měli byste si vždy předem zjistit, jestli je trasa, kterou jste si vybrali, dostupná. Lidé totiž často porušují zákazy, které omezují vjezd do některých částí, například kvůli těžbě. Jak říká Tomáš Prchal z obecně prospěšné společnosti Single Track pod Smrkem.
5: Těžby probíhají ve všední dny, převážně ve všední dny, některých třeba náročnějších, kdy ty těžby jsou třeba větší v rozsahu, tak to je i třeba o víkendu. Takže tam potom ta technika se pohybuje ve menším nebo větším množství, takže tam ten střed potom hrozí, dá se říct, ve 100%.
1: Aktuální informace o dostupnosti jsou dostupné jak na webových stránkách, tak i na místě samotném. Liberečtí fotbalisté se představili v rámci 3. kola MOL Cupu na hřišti Vlašimi a proti druholigovému soupeři nepřipustili dramatický vývoj utkání. Rozhodlo se už v prvním poločase, kdy se prosadil Petr Hodouš a vlastní branku vsítil David Hájek. Slovan Liberec zvítězil 2-0 a postoupil tak do další fáze českého poháru. Na severu Čech máme po ránu poměrně rozdílné teploty. V České Lípě je 13 stupňů, v Hejnicích už měříte 18. Dnešní maximální teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Bude polojasno až oblačno, odpoledne se zatáhne a dorazí taky déšť, místy i bouřky.
3: Hit Radio Kontakt.
6: Tak jsem tady, krásnou středu už od mikrofonu přeje Silvie Válková. Čau, čau. Tak co, jak to dneska zatím šlape? Dobrý, no já doufám, že zatím máte to dopoledne pohodový. Každopádně, co nás dneska čeká? Samozřejmě hromada skvělých hitů a taky jeden bizarní příběh ze světa a k tomu zatím prozradím jen jedno slovo, Anaconda. Nejdřív ale hity, tady je Robbie Williams.

Horse, takhle zní úvod středečního dopoledne na Hit Radio Kontakt. Máme 10 minut po devátý. A jestli už máte za sebou první pracovní zádrhel, konflikt s technikou, nebo jste si minimálně jednou řekli, tak tohle dneska fakt řešit nebudu, tak středa podle mě probíhá přesně podle plánu. Každopádně jsme v půlce pracovního týdne, víkend už se pomalu rýsuje někde na obzoru a do té doby vám to čekání aspoň pořádně ozvučíme. Playlist pro vás máme ready, takže pro ještě hezčí start dnešního dopolka dávejte volume pořádně doprava na scénu. Už jde Shakira a její Hips Don't Lie. Jdeme na

0: Chasing Cars, nádherná záležitost, kterou jsme si vychutnali společně. A společně si, kamarádi, můžeme vychutnat taky další úspěch našinců ze severu Čech. V pražské Lucerně bylo prestižní mistrovství České republiky v družstev v tanečním sportu a taneční klub Koškovy tady reprezentovalo celkem 6 družstev, jak junioři, tak dospělí a seniori. A právě seniori naprosto zaválili v latinskoamerických tancích a odvezli si domů zlato. Tak si to zkuste představit, že vaše babička je královnou tanečního parketu. Dokonalý. Takže obrovská gratulace, tohle je prostě jenom další důkaz, že ty nejlepší pohyby z celého Česka máme právě my tady na severu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
15: Asi bouchla hadice.
14: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
15: Co?
14: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
15: Chlapi, jedem do Hostru!
16: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
17: Gap. Individual style for every generation.
18: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
20: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
21: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
22: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
23: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
24: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

byla Miley Cyrus a End of the World. Na hodinkách 9:30 a já vám slíbila jeden zajímavý příběh. Tak kamarádi, představte si, že jdete třeba po náplavce tady v Liberci podél Nisy, máte pohodičku, kafe v ruce, telefon v druhý a najednou vidíte, jak se něco velkého hýbe v trávě. No tak spozorníte, jdete blíž a vidíte, jak se vedle vás vyhřívá 2metrová anakonda. Ano, to se stalo jedný paní, ne až tak daleko od nás, stalo se to v Bavorsku u Dunaje. Had utekl nějakýmu chovateli a ten šok, ten musel být obrovský. Normálně tohle, kdyby se mi stalo tady u nás, u Nisy, tak tam ty anakondě asi rovnou nechávám klíčky od bytu, od auta, prostě ná, je to tvoje, mě už tady nikdo nikdy neuvidí. No tak jestli jsem ve vás teď trochu vyvolala paranoju, není zač a můžeme jít dál. Před námi 90ková srdcovka s velkým S od Cranberries Zombie. Jdeme na to.

0: byla další skvělá muzika pro vaše pohodový dopoledne. DJO právě teď za námi a další skvělý hity jsou samozřejmě i před námi. Už za malou chvilku si tady dáme 4 naprosto boží hity bez přerušení. Staví se tu třeba opět a Radeček, Ray Dalton a dáme si taky tohle. Imagine Dragons a Wrecked, tak i na to určitě počkejte. No a za chvilku už taky 10. dopolední, mrknem spolu na silnice, kde to stojí, kde jsou komplikace. Tak zůstaňte s náma a krásnou středu.
1: V Chrastavě se po půl roce dokončuje rekonstrukce Fírichova domu. Blíží se taky oblíbený Koštvín a to není vše. Chystá se třeba taky otevření nového multifunkčního hřiště. Co dalšího se v Chrastavě děje, vám na Hitrádiu Kontakt poví starosta Michal Canov. Nalaďte si nás ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
12: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
13: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
14: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
19: Do vinotéky Víno Hruška. V Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
18: Ve vinotéce Víno Hruška. V Liberci a Jablonci.
1: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
19: Service Plus.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
21: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
22: Bauhaus, když se to má podařit.
23: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách skoro desítka a před námi rychlej pohled na počasí zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Saskově ulici na křižovatce s Mánesovou se srazila dvě osobní auta, tak tady počítejte s omezením. Komplikace připomínám taky na příjezdu do Liberce směrem od Turnova, kde se vytvořila 3-kilometrová kolona, a se zdržením počítejte i na průtahu města směrem od Nového Boru, tam popojíždí kolona v úseku 4 kilometrů. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
11: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Policie od nedělního večera prošetřuje na Semilsku smrt novorozence nalezeného v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy, v létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční. Na jihu Čech dokonce jen třetinová, pokračuje předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
13: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
0: Ztráty budou mít letos i zemědělci. Na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Na tůni u Loukova, kousek od Svijance, v sobotu konají podzimní rybářské závody. Soutěž začne v ranních hodinách a rybáři budou bojovat o nejlepší umístění a ceny podle celkové váhy ulovených ryb. Závodit můžou jak děti, tak dospělí. Více info najdete na mosvijany.cz. Odstartovala nová sezóna hokejové extraligy. Úřadující vicemistr Třinec ji zahájil výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Po včerejší předehrávce se dnes bude hrát zbytek kompletního kola a do boje tak vyrazí i Bílí Tygři. Jejich prvním soupeřem bude stejně jako před rokem Plzeň. Na severu Čech měříme aktuálně 15 až 19 stupňů. Dneska bude polojasno až oblačno, během odpoledne se zatáhne a bude taky pršet. Objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni.
12: Hit Radio Kontakt.
0: A jedeme dál, startujeme 10. dopolední. Silvie Válková stále u mikrofonu. Naše společný 3 hodinky jsou v plném proudu a co nás čeká teď? Na skok se vydáme do Jablonce, který bude slavit 160 let, a potom se vydáme taky dál do světa, aby jsme omrkli soutěž, ve který věřím, že by excelovala velká většina z nás. Do té doby ale posílám linkiny, tak pojďme na to.

Naprosto skvělá a nostalgická záležitost Backstreet Boys a Quit Playing Games. Tohle má svoje zasloužené místečko v našem dopoledním playlistu. V Jablonci bude o víkendu pořádný mejdan a rozhodně to je jedna z těch akcí, co je potřeba mít v merku, protože bude to velký. Jablonec má totiž důvod vytáhnout dort a na něj dát 160 svíček, i když to už by možná chtělo mít po ruce hasiče. Letos je to přesně 160 let od chvíle, kdy byl Jablonec povýšen na město a slavit se bude už tenhle pátek a sobotu. Čekají vás řemeslné trhy, koncerty, nový cirkus a k tomu se v sobotu přidá i Den evropského dědictví, díky kterému se otevře celkem 26 míst a památek, takže určitě mrkněte na kompletní program. Já se vsadím, že si vybere

každý právě něco, co ho zajímá, a doražte slavit, bude to krásný. Krásný je ale i program na Hitradio Kontakt na následující minuty. Dáme si třeba dvojku duo Krištof a Dominik Aládžia. Tady to je.

0: Weekend.
1: Callum Scott doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. Přeju krásnou středu. Tak konečně tady máme sportovní disciplínu, na kterou jsme trénovali celý život, aniž bychom o tom věděli. V Japonsku chystají soutěž ve spaní. Účastníci dostanou 90 minut na madraci a speciální zařízení jim bude měřit, jak rychle usnou, jak hluboce spí a jak kvalitní jejich spánek je. A teď pozor, vítěz dostane na naše 300 000 korun, takže... zatímco já celý život vlastně slýchám vstávej, prospíš celý den, no tak v Japonsku bych zjevně budovala kariéru.
2: K novému školnímu roku patří také nové kroužky. Sport, tvoření, technika, hudba, to všechno nabízí Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. V rozhovoru s ředitelkou Alenou Holíkovou vám na Hit Rádiu Kontakt představíme konkrétní nabídku kroužků i další akce a možnosti, jak mohou děti trávit volný čas. Nalaďte si nás v pátek.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
4: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
7: internet.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
0: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
17: Tak to musíme do Spoltexu.
0: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
17: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
0: Tak už pojeď.
17: Spoltex.cz.
18: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
19: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
18: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
19: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
18: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
20: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
22: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Love You Like a Love Song a Selena Gomez, hit, který letos oslavil 15 let od vydání. Neskutečný. Dokonce jsem někde viděla, že generace Z tenhle song už označuje jako oldies, tak tomu bych se teda zatím vyhýbala, nicméně ty pravý, poctivý oldiesky pro vás, kamarádi, budeme mít taky. Dneska večer po 6. hodině si tady opět rozjedeme večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia a já pro vás mám i dneska malou ochutnávku toho, jak to tady bude znít. Tak co pro vás mám? Dneska jsem pro vás vybrala fakt jako legendární kapelu. A klidně se vsadím, že tričko téhle kapely měla velká většina z vás, i přesto, že jste třeba neznali víc jak dva songy, protože prostě ten žlutej smajlík s pokřiveným úsměvem je i dneska naprosto ikonický. Ano, mnozí už tuší, že mluvím o Nirváně a k tomu taky posílám megahit Come As You Are. Tak volume doprava a pro víc takových hitů nalaďte Hit Radio Kontakt i dneska večer.

0: Petra.
1: Pokáčů v solitér doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt za chvilku už 10:45 a my v tomhle čase zůstáváme na severu Čech. V sobotu bude kamarádi tady u nás amatérský cyklozávod Road Classics. Doprava v okolí Liberce, Jizerských hor a ve Frýdlantském výběžku teda bude omezená, takže bacha na to, jestli budete v sobotu na cestách, myslete na to a radši si dejte víc času, protože uzavírky můžou trvat od 10 minut až po 3 hodiny. Tak na to myslete, no a my zase trochu popojedem. Před námi Rosalyn, Miles Smith nebo Last Goodnight. Tohle všechno servíruju už za chvilku, tak na to určitě počkejte a krásnou středu.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
12: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
13: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
18: Ty v Bauhausu nevedeme.
17: A Auschus našel byste?
18: To vás zklamu, bohužel.
17: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
18: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
17: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
20: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
21: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
22: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
21: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
22: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
21: Zahradagalas.cz.
23: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
24: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
25: Každý den přináší nové výzvy.
26: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
25: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Trenírkarna.cz.
26: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
27: Hit Radio Kontakt.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: 14. hodina už je tady a my jdeme mrknout, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na Liberecku v Dlouhém mostě v místní části Horní Podhájí havarovalo nákladní auto a po nehodě se převrátilo. Na místě jsou záchranné složky a policie a provoz je tady blokovaný, tak bacha na to. No a připomínám taky komplikace v Liberci v Krajinské ulici mezi křižovatkami ulic Zhořelecká a Zejerova stále probíhají stavební práce, tak i tady počítejte s omezením. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Zkontrolujte si platnost svojí Opus Card. Tisícům cestujících v Libereckém kraji brzy vyprší platnost karty. V září končí platnost velkému počtu karet Opus Card v systému Idol a cestující tak riskují ztrátu přístupu k již zaplacenému časovému kuponu. Platnost karty i kuponu si cestující mohou snadno ověřit po přihlášení do e-shopu Idol, kde lze také nastavit upozornění na blížící se expiraci. Česká Lípa musela s okamžitou platností uzavřít průjezd Sokolskou ulicí. Důvodem je nebezpečný stav krajního soukromého domu, ze kterého padají tašky a kusy omítky. Ty mohou ohrozit chodce i řidiče projíždějících vozidel. Pro auta je tak ulice úplně uzavřená, chodci projdou po druhém chodníku. Situaci bude město s vlastníkem domu řešit. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informovala služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Dne 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude v druhé půlce září nadále rozšiřovat. Bílí tygři se budou muset na startu extraligové sezóny obejít bez Tomáše Hanouska. 28-letý obránce utrpěl v utkání s dánským Herningem zranění kolena a zápas předčasně opustil. Do plné zátěže se bude moci vrátit za 6 týdnů. V Tanvaldu je 16 stupňů, v Liberci 18 a ve Frýdlantu 21. Dneska budou teploty stoupat maximálně na 20 až 23 stupňů, bude polojasno až oblačno, odpoledne pak zataženo s deštěm, vyskytnout se můžou i bouřky.
1: Hit Radio Kontakt.
0: A jdeme do třetí třetiny našeho společného dopoledne. Krásnou středu přeje celému severu Silvie Válková. Jdeme si rozjet 11. dopolední, ve který samozřejmě kromě úžasných hitů a dalších skvělých zajímavých věcí probereme taky to, jak to dneska ráno v 70 dopadlo. Jestli si někdo za pouhé otevření dveří vyhrál 5000 korun. Nejdřív ale muzika, tady je Dua Lipa.

0: ještě dokud?
1: Tereza Mašková a Marek Lambora, to je něco, co mě vždycky pohladí po duši. Co ale taky může udělat radost, to jsou peníze, které vám rozdáváme každý ráno v 7:10.

0: show. Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: I dneska naše hlídka vyrazila do terénu, tentokrát na sever Čech, a stalo se přesně to, v co jsme doufali, že se stane. Paní Jarka po zazvonění vyběhla ven v pyžamu. Ano, jakmile jsme za dveřma my s 5 000, tak jde prostě všechno stranou a vyplatilo se. Mimochodem, ne, že bych to chtěla paní Jarce nějak zavařit, jo, ale video z ranního výjezdu bude i na našich sociálních sítích, tak na to můžete mrknout. No a my si jdeme poslechnout, jak to celý proběhlo.
2: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5 000.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
2: Kouká? Je tam.
3: Kona.
2: Tak ať se mává aspoň, nebo něco.
3: Ať běží, paní,
2: ať běží.
3: Pobíšte ho, nebo to stěnem. Dobrý den.
4: Jo, je to tam.
3: Tady máte telefon. Dobrý den.
4: Dobré ráno. Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a syn mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme s takovým prdelákovi svět, to nebudeš si vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to je skvělý, děkujeme.
1: No dneska se to prostě povedlo na výbornou. Zítra opět vyrážíme s 5 000, tak buďte ve střehu a já držím palce.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: No Promises, hit z roku 2006, za kterým stojí vítěz druhé řady britského X-Factoru Shane Ward. A u hudby zůstáváme, nebo teda budeme na pomezí hudby a hmyzího světa. Já vím, zní to dost divně, ale nechte si to vysvětlit po zpěvačce Taylor Swift, která teď za poslední dobu boří rekordy, tak po ní teď pojmenovali nový druh hmyzu. Konkrétně o rostlinožravou ploštici, která je taková žluto-červená, což vědkyni, která ji objevila, připomnělo právě Taylor. Prostě blond vlasy, červená rtěnka. No představte si, že jste tak slavný, že po vás pojmenujou nově objevený hmyz. Geniální, takže jo. Swiftifilus Taylore, novej brouk, seznamte se.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
8: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
9: Co hledáš? Trůn pro královnu?
8: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
9: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
8: To je jak sen. Kdeže to je?
9: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Datart uvádí Dny Merien.
15: Dny Merien, jo.
14: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
15: No to je sen.
14: Zatart. Opravdový elektrospecialista.
16: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
17: Ahoj holky, taky jdete na casting?
18: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
17: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
19: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
20: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy, We Pray. Tohle nás pořád baví. Na hodinkách 5 minut po půl 12. A jestli vás někdy napadlo, že byste se chtěli trochu líp vyznat v tom, co vám vlastně každý večer svítí nad hlavou, zítra máte v Liberci ideální příležitost. V Equalandii se od 6:30 koná už 60. večer pod hvězdami. V planetáriu se společně podíváte na to, co je teď v září zajímavého na obloze a připomenou se i největší astronomické zážitky letošního léta. No za mě moc hezká akce, na kterou když vyrazíte, tak určitě nebudete litovat, tak si zpestřete. Třetí čtvrteční večer, bude to fakt krásný. A co je taky krásný, to je náš program na následující minuty. Právě teď k vám posílám ATC Around the World.

0: Girl a Ed Sheeran, takhle zní závěr středečního dopoledního rozjezdu. Za chvilku už je tady 12. hodina a to je čas, kdy vám k obědu začneme servírovat srdcovky. Ty i dneska vypadají naprosto fantasticky. Dáte si třeba tohle? Too Unlimited a Let the Beat Control Your Body. Miluju. A co dalšího v srdcovkách uslyšíte, no to už neprozradím. Počkejte si na to a myslete taky na to, že i dneska bude jedna srdcovka na přání. Tak se mějte krásně, užijte si odpoledne, zvládněte i tu druhou půlku dne a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: K novému školnímu roku patří také nové kroužky. Sport, tvoření, technika, hudba, to všechno nabízí Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. V rozhovoru s ředitelkou Alenou Holíkovou vám na Hitrádiu Kontakt představíme konkrétní nabídku kroužků i další akce a možnosti, jak mohou děti trávit volný čas. Nalaďte si nás v pátek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
11: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
10: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
18: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
19: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
20: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
0: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
21: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
22: Vinylovou? A bude sama hrát?
21: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
23: Experto Family. Od V podlahy.
24: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
25: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
26: Hit Radio Kontakt.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Liberecku v Dlouhém Mostě v části Horní Podhájí havarovalo nákladní auto a po nehodě se převrátilo. Na místě jsou záchranné složky a policie a provoz je výrazně blokovaný, tak s tím počítejte. A v Liberci se dneska uzavřela silnice v Ondříčkově ulici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Libereckávýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Komunální volby se blíží, oproti jiným mají svá specifika. Vybíráme v nich zástupce přímo v místě, kde žijeme. A v čem jsou ještě jiné, popíše politolog Jan Kubáček.
8: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcích a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivě v místě.
7: V komunálních volbách můžeme hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Hlasovat budeme už 9. a 10. října. Premiér Andrej Babiš se dopoledne v Sofii sešel se svým bulharským protějškem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. No a Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Účet do 15 let by byl jen se souhlasem rodičů. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu o stavu unie. Mimo jiné zmínila, že Evropská unie otevře dveře Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem unie. Teď ještě pohled k nám.
2: Liberecká botanická zahrada vystavuje jednu z nejvzácnějších láčkovek světa. Vzácný druh láčkovky Nepenthes clipeata pochází výhradně z hory Kelam v indonéské části Bornea, kde dnes přežívá jen posledních pár kusů. Většina botanických zahrad, která ji vlastní, ji uchovává pouze ve sbírkovém zázemí bez přístupu veřejnosti.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují kolem 20. Odpoledne budou stoupat maximálně na 23 stupňů. Bude oblačno, postupně se zatáhne a přidají se bouřky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Je 12 hodin a začíná nejlepší půl hodina v českém éteru. Srdcovky na Hit Rádiu. To, co tady dneska pro vás mám, tak to je prostě, teď jak je všude vynobraní, můžu říct doslova a do písmene, výběr z bobulí. Ačkoliv teda, když se dívám na letopočty, tak je to taky trošku pozdní sběr. Možná bych řekl až archivní hity, které pro vás mám připravený. No a protože dneska je středa, tak za našich mladých let, tak se normálně ve středu vždycky chodilo pařit, že jo? Ať už jsme byli na střední, nebo potom možná i někdo na vejšce, tak prostě středy byly vždycky studentský. A tak si tady uděláme jednu takovou studentskou party od 80. let až po začátek milénia. Mám pro vás připravený nádherný věci. Dokonce tady mám i jeden fantastický duet. Už rovnou řeknu, Queen a David Bowie. To prostě jako chcete slyšet ve středu odpoledne, nebo v poledne. No a začneme ryzíma devadesátkama. A když už takhle jako vzpomínáme i na tu dobu, kdy jsme chodili ve středu pařit, pamatujete si nějaký jako drink, co jste tenkrát pili a dneska už byste se toho nedotkli? Nebo už se to možná třeba ani nedělá? Já si pamatuju na legendární pampelišku. Znáte? Dejte vědět. 777-937-777 a teď devadesátky na Hit Radio a co jiného než Unlimited.
3: Hit Radio Kontakt. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: let the beat control your body.
1: Wow! Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Do muzikám začátek, jak se na středu sluší a patří, To Unlimited, Let the Beat Control Your Body. To prostě vám zahrajeme jenom tady na Hit Radio. To jsou srdcovky. Je středa, já jsem se rozhodl, že teda dneska vám udělám na Hit Radio středeční diskotéku. Panáky za 20, pivo za 15, kuličník za 5 korunu, prostě tak, jak si to my pamatujeme. Hned takhle na začátek říkám, alkohol je špatný, pít se nemá a děti, když budete late, tak vám umřou mozkový buňky. Tak a teď my jdeme zazpomínat na to, když umírali mozkový buňky nám. Co jste pili tenkrát v pubertě, samozřejmě, když už vám bylo 18 let, někdy třeba i na vejšce, na medicíně. Tady na medicíně, ano, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, my jsme pili na medicíně panákem melounový vodky. Dneska už by mi to přišlo šíleně sladký, tenkrát jsme to ale milovali. Ve studentském klubu Ucho v Plzni, určitě znáš, jasně, že znám Ucho. A taky v Uchu znají mě. Tenkrát snad za 30 korun, neuvěřitelný, měj krásný den, zdraví Barča. Jasně. Čau, Pampelišku neznám, ale pamatuju si sluníčko. Sluníčko neznám já, potřebuju recept, co to je? Dobrý den, Karin, Pampeliška, no jasně, vaječňák a pomerančový džus, přeju krásný odpoledne. No výborně, takže taky si to někdo ještě pamatuje. Další zpráva tady nazdár, no asi se to ještě pije, ale určitě už bych to do úst po jisté zkušenosti nevzal a to je bavorák. Fernet nemůžu ani vidět, ani v regálu. A jinak tady ještě si pamatuju mozek a semafor. Fuj, jak jsem mohl, mozek to mi něco říká, mozek mi... Nebyla to, to byla griotka s vaječňákem, ne, ono to potom vypadalo vlastně jako mozek, když se to do toho nalilo, že jo, určitě, semafor, jasně, to už taky vím, osmdesátky, no konečně jdeme do osmdesátek, ahoj Jirko, tak v osmdesátých jsme pili mixelu, bylo to bílé anebo žluté, jako dnes i ovocné čučo, rychle to šlo do hlavy a dobře se to pilo, opice byla extrémně těžká, ano. Zdraví Pavla. Mixelo. Co to je? Z čeho to je? To potřebuju vědět. Co bylo ale krásné ještě v těch 80. 90. letech a začátkem milénia, když jste chodili na tu diskotéku, tak že vždycky jsme se jako stoupili k baru. Takhle člověk jako chvíli koukal a pak se vždycky řekla věta, jdu to projít. Pamatujete si to? Jdeme to projít. A vlastně jenom si takhle projdete tu diskotéku a vrátíte se zase zpátky na to samé místo. Tak tohle je jako nádherná vzpomínka. A ta druhá je, že byla doba, kdy se ještě pořád hrály ploužáky. A ten jeden ploužák si dáme právě teď. A je to jeden z nejhranějších ploužáků z diskoték 90. let a milénia. Hned pochopíte, proč.

nejoblíbenější ploužák diskotek z konce 90. a začátku milénia. Skin on skin, jo, to byly doby, kdy jste na diskotéce ještě opravdu tančili o půlnoci ploužáky a vlastně jako nechápu, že dneska se to nedělá. Posloucháte Hit Radio, posloucháte Srdcovky a když Srdcovky, tak tady mám jedno opravdu s velkým S, rok 1981 a za mě prostě asi jako nejlepší duet 20. století.

0: Queen a David Bowie, Under Pressure, tedy Pod tlakem. Rodiče, to je hlavně pro vás.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A taky pro vás, kdo jste ve středu, ještě v práci i v polední pauze, protože Pod tlakem jsme takhle ve středu velmi často. Velmi často. Byly doby, kdy jsme chodili ve středu večer upustit páru, kdy jsme byli pod tlakem, tak ty doby jsou samozřejmě jako už dávno pryč, co si budeme nalhávat, když jste takhle jako ve středu jenom tak se sešli s přáteli a vyrazili jste někam do baru. Možná už teď ani nevíte, kam vyrazit. Možná, že ten bar nebo ta diskotéka, kam jste chodili, už ani ve vašem městě není, že už je prostě pryč, je zavřená, je tam místo toho nějaká, nevím, večerka nebo něco jiného. Každopádně to je prostě jako život. A o to jsou tady srdcovky a proto vzpomínáme na tuhle krásnou dobu. My se teď spolu dostaneme do roku 1992 s dalším hitem. No a já tady mám další vzpomínku na drinky, který jste tenkrát pili. A hodně, hodně často se mi tady ve WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777-937-777 objevil drink, který se jmenuje Vodníkovo semeno. Prosím vás, pokud nevíte, co je vodníkovo semeno, doporučuji, negooglujte to ve firemním počítači. Tu historii nějaký ajťák uvidí, to nechcete. Takže je to zelená a v tom byla smetana do kávy, nebo někdo do toho dával taky salko. Jo. Je to vlastně jako podobný hnus jako magický oko, no. Tak. Ale i to k tomu patří. Rok 1992, čtvrtá srdcovka, ta se vám taky bude líbit. Jmenuje se Až jednou a zpívá jí Šalom.

Petr Muk ještě ve skupině Šalom, začátek 90. let, hit Až jednou, něco pro, řekněme, životem zkušenější ročníky. No a teď pokud jste byli v roce 2004-2005 na střední škole, tak jste ve středu večer 100% na party poslouchali tohle. Tohle je jenom pro vás. My, Armand van Helden a pátá srdcovka na Hit Rádiu.

0: kdy vám stačí jenom 8 slov a máte celou píseň. Armand van Helden, My. Pátá srdcovka, rok 2004, tady na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Když máme středeční diskotéku, no a jak už to tak jako bývá, tak prostě když se party vydaří, tak na ní přijdete a najednou zjistíte, že už jsou 3 ráno, vy jste tam jako poslední a vlastně party končí. A nebo tenkrát ještě v té době, tak že je 12:30 ráno a vy musíte chytit noční autobus, abyste to stihli domů, jinak dostanete doma vylákoš od rodičů, že nejste do jedné doma, nebo do půl druhý, když jste byli domluvení. No, tak prostě každá party někdy končí, ta naše končí právě teď, ale jako správný DJ mám pro vás ještě jeden song na závěr a to je píseň na přání. Když se řekne diskotéka z vaší puberty, z vašich mladých let, jaký hit se vám vybaví? Zapátrejte v klidu v paměti, já vám na to dám nějakých 7-8 minut a pak si dáme srdcovku na vaše přání. Může to být cokoliv. Třeba, já nevím, klidně DJ Tiesto, nebo Denzel, nebo klidně zase další Ploužák, to už je jedno. Nechám to na vás. Srdcovka na přání za chvíli na Hitrádiu. Posílejte mi na 777-937-777, co je ta vaše památeční diskotéková pecka.
1: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hitrádiu. Zlepši si náladu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí jako stvořené pro váš dokonalý vánoční večírek.
8: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
9: Zkrátka vše na míru pro vaše vánoční setkání, jak si ho představujete.
8: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
19: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Franto, co pa všechno se dá sušit?
21: Ovoce, houby, bylinky i maso.
7: A tvůj bůček?
21: Ten už nestihneš.
22: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
23: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
24: Vážně? A co umí?
23: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
24: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
25: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
26: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
25: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
27: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Beautiful Things a Benson Boone na Hitrádiu ve 12.35.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte Hitrádio v ten nejlepší čas, protože právě teď vrcholí naše srdcovky a je tady srdcovka na vaše přání a je to teda jako neskutečný. To, co já tady mám od vás za tipy na WhatsAppu Hitrádia, jako třeba Šenkýřka, Bowwave, Boreček, Gasolina, Daddy Yankee, Two Unlimited, ty už jsem dneska hrál, Captain Jack, Headway, 24/7. Chtěl jsem po vás jednu píseň, kterou vy si vybavíte z vašich let, diskotékových let, kdy jste chodili pařit. A je to extrémně těžký vybrat. Já fakt jako nevím. Nevím a nedá se, to není ani Sofiina volba, tohle to je ještě mnohem náročnější. Netuším, jak to mám dělat. Tak to nechám osudu, Dneska je 16. To znamená, že já si tady odpočítám 16. zprávu, která přišla. Ať je to fér. 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16. A... tak teď si s náma osud teda vyloženě zahrál, dobře. Tak to jsem nečekal. Se musím podívat, jestli to tady vlastně vůbec mám. Protože tady my se spolu, pokud to budu mít, a já to mám, tak se dostaneme do 90. let. Je to konec 90. Tuším teď od Voka cca rok 97-98. Je to německý projekt, je to taneční hudba, tenkrát se jako vrhli do takového, řekněme, gotického hororu. Já vůbec nevím, jestli to můžu zahrát, ale asi jo. Tak hrávalo se to a vy to chcete, o toho jsou tady srdcovky. Nevím, kdy naposled jsem tohle slyšel na Hitrádiu. Obecně v rádiu v Česku. No tak jdeme na to. Srdcovka na přání. 90. léta. 666.

vás vrátí v čase. Má to 3 minuty. A neslyšel jsem to 20 let. Jste na tom stejně? Tak si to pojďte užít. Srdcovka na přání na Hit Rádiu. 666.

0: Casa Paradox.
1: Na tomhle jsme si tady uletěli teď neuvěřitelně. 666 a Paradox, legenda z roku 1998. Wow. Moc děkuju. Srdcovka na přání. Tak tohle je závěr srdcovek, středečních srdcovek, jak se fakt sluší a patří. Dokonce tak myslím, přišlo spoustu zpráv na WhatsApp, ale jedna je úplně jakože výjimečná. Přišlo mi video. Video z traktoru, nebo z kombajnu, asi traktor to bude. Takže teď si představte a děláte, co děláte, že mezi náma, společně s náma, kdo poslouchá Hit Radio, tak je frajer, který jede na traktoru, jede na poli a má tam, fakt tady je to video, pustím ten zvuk. Dokonalý. Já to normálně stáhnu a dám to i na sociální sítě, protože takhle vypadá jako pracovní doba. Jedete si po poli a posloucháte tam takovouhle diskotéku. Na Hit Radio. Boží. No, další srdcovky zase zítra v pravý poledne. Tak si pojďme ještě trošku ty diskotéky užít, když je středa. Žijeme jenom jednou, nenechte si dneska nikým ani ničím kazit náladu a už vůbec ne prací.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář, je 12:45. Středeční odpoledne pokračuje dál. Do 13. hodiny ještě stihneme Davida Guettu, nebude chybět ani Terry Swims a Tunze Nai. Navíc všichni jako pohromadě v jedné společné písni. Taky dáme Linkin Park, no a už teď se těším po 14. hodině na dnešní ruletu dvojsmyslů. Ta bude taky výživná, tak dál buďte s námi.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
4: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
15: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
16: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
17: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
18: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
21: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
22: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
23: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Hit rádiu Taylor Swift krátce před 13. hodinou a to je čas, kdy jdeme na nejnovější zprávy a taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Liberecku u Svijan na sjezdu z D10 šetří policie nehodu náklaďáku a provoz v místě zpomaluje, tak počítejte se zdržením. A mezi Semily a Veselou na křižovatce na Stružinec se srazil osobák s dodávkou, i tady počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nové otázky pro žadatele o řidičák na kamiony a autobusy připravilo ministerstvo dopravy. Budou srozumitelnější, zároveň mají více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je zastaralá. Návrh odeslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. V jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy a v létě pak intenzivní sucho. Letošní úroda bude poloviční, na jihu Čech dokonce třetinová, doplňuje šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
10: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
9: Ztráty budou mít letos i zemědělci, na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Česká Lípa musela uzavřít průjezd Sokolskou ulicí. Důvodem je nebezpečný stav krajního soukromého domu, ze kterého padají tašky a kusy omítky. Ty mohou ohrozit chodce i řidiče projíždějících vozidel. Pro auta je tak ulice úplně uzavřená. Chodci projdou po druhém chodníku. Situaci bude město s vlastníkem domu řešit.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude odpoledne většinou oblačno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť. Místy se vyskytnou taky bouřky. Teploty dneska do 23 stupňů.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Jedna hodina odpoledne, je středa, posloucháte Hit Radio, dávejte na sebe pozor, obzvlášť za volantem, i takhle v jednu odpoledne, kdy ta špička není. musíte mít pořád, jak se říká, oči na šťupkách, protože teď možná jste viděli to video, taky já na něj akorát tady na něj koukám. Luci, ty jsi viděla to video, jak se auta na D5C musí vyhýbat tomu autu,
9: ano, co jela v protisměru. Ano, to je velmi nepříjemný pocit. Ano, je
0: šílený,
9: to tak.
0: Šílený. Dal jsem si to se zvukem to nepustím do vysílání, protože je tam jedno zprostý slovo za druhým. Chápu, naprosto. To nejsou zprostá slova, to jsou jenom citoslovce. Šílený, takže buďte opravdu velmi opatrní, protože nikdy nevíte, kdo může jet naproti vám.
2: Hit Radio Kontakt.

Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Na internetu letí video z dálnice, konkrétně z dálnice D5, kdy řidič se na poslední chvíli vyhne autu v protisměru a úplně z toho mrazí. Já se k tomu tématu ještě jednou musím vrátit, přijde mi to strašně důležitý, protože na tom videu vidíte, jaký je to vlastně fofr. To auto v protisměru je v dálce jenom tmavý flíček a šup, takhle, během 3-5 vteřin je najednou přímo před váma. Je to úlet. A ještě navíc vám jede naproti v levým rychlým pruhu. Jako opravdu tady klobouk dolů před řidičem, že to strhnul doprava. Takže, kdyby náhodou se vám někdy stalo, že vjedete do protisměru, což se prostě může stát. Já chápu, že najednou je člověk totálně jako v šoku, neví, co má dělat, tak prosím vás, hlavně nepokračujte v jízdě a už vůbec se neotáčejte. Takhle umřel před lety můj dobrý kamarád, ten trefil na motorce auto, co se prostě otáčelo na silnici. Jo, vyjel ze zatáčky a přímo před ním auto na štorc přes celou silnici. Takže bohužel neměl šanci. Takže prosím vás ještě jednou teda, kdyby se vám tohle stalo, zásadní pravidla jsou neotáčet se, nikam nejezdit, ale zastavit co nejvíc ke krajnici, co to jde, zapnout všechny výstražní blinkry, všechny čtyři, vzít si vestu a utíct za svodidla a tam zavolat číslo 158. Nic jiného nedělejte. Tak šťastnou cestu.

0: Na středeční odpoledne Nickelback, dneska máme 16. září, to znamená to, že včera bylo 15., takže přišla výplata, dneska je 16., takže už tam není. Tak a pokud si chcete trošku vylepšit ten rodinný rozpočet, poslouchejte Hit Radio a poslouchejte naší snídaní šampionů, protože zítra ráno opět v 7 hodin a 10 minut zazvoní zvonek v našem vysílání. Jakmile ho uslyšíte, že zazvoní, tak v tu chvíli utíkejte ke dveřím, protože tam může stát náš tým a na ruku vám dá minimálně 5000 korun. Takhle to vypadalo i dneska ráno u paní Jarky doma. Ty gratuluju ještě takhle jednou na dálku, protože ta si od nás těch krásných 5000 získala a zítra to můžete být zase vy. Jedná se o hru Kdo pak to zvoní. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a zároveň tak nebude to jenom 5000. Poslední zářijový pátek. Tam budeme stát a budeme mít kufřík, ve kterým bude rovných 50000. To už se vyplatí. Vstávat dřív. A nebo zaspat do práce. Jakože.
1: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
4: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
3: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
4: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
3: Vybírejte na poháry@marty.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
13: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
14: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
13: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
14: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
13: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
15: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
19: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
20: Nákupy v online shop CZ.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
20: www.onlineshop.cz.
22: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
23: No jistě.
22: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
23: No jistě.
22: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
23: No jistě.
22: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
25: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
26: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snad.
27: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
25: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Imagine Dragons na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. S vámi Jirka Pelnář, přeju pohodovou středu. Říkal jsem si, že vám teď dám něco jako vyloženě aktuálního, takže jsem si našel nejčtenější titulek dnešního dne v novinách. A říkám si, že se asi zase zpátky vrátím radši k hudbě. Víte, jaké je dnešní nejčtenější titulek? To prostě neuhodnete. Neuhodnete. To ve vaší fantazii není. Není to dokonce ani v mé fantazii a to si myslím, že za ty roky, co se tady jako známe, tak že víte, že tu moji fantazii mám hodně, hodně daleko posunutou, tu hranici. Tak prosím vás, titulek dnešního dne je: muž byl zatčen za to, že sexuálně obtěžoval kapra. No. A to je celý. Dál už to asi číst nebudu. No. Tak pojďme k té hudbě. Ale zase, když teď nad tím tak jako přemýšlím, tak vlastně asi jako chápu, protože ten nekouš je ten žužlá, ne?

0: Shakira na Hit Radio. Je 13 hodin 44 minut, tedy 2:45. Za chviličku ještě Kabát a Pohoda, dáme si taky takhle něco jako na pohodu, když je ta středa. Pomalu se nám blíží taky nejnovější zprávy, které budou ve 14 hodin, a po zprávách ve dvě také dnešní ruleta. Protože je středa, tak si dáme ruletu dvojsmyslů. Tak jsem sám zvědav, co nás teda dneska čeká. Pokud jste nikdy neposlouchali ruletu dvojsmyslů, tak je to o tom, že máme vždycky téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě jako někde na dalším místě. Stejná věta, tak nevím, no, kam nás to dneska zavede. Doufám, že ne na ryby. Ach jo. Počkejte si na to, po 14. hodině tady na Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že nás posloucháte.
1: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
5: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnova.
7: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
8: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
9: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem, a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Trenírkarna.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
19: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Zara Larsson, před námi nejnovější zprávy z Lucí, ještě předtím pohled taky na naši dopravu v regionu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Děčínsku ve Varnsdorfu v Polní ulici se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením provozu. A na Liberecku v Bílém kostele nad Nisou stojí porouchané nákladní vozidlo, tak projíždějte s opatrností. Dobře dojeďte a vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel dnes v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Svou cestou se chce soustředit na to, co se v regionu daří.
14: Takovou spojovací linkou je ukázat tyto kraje z trošku jiné strany, než jsme většinou zvyklí, to znamená hovořit o problémech. My se budeme spíš soustředit na lidi, kteří něco nového staví, budují, zachraňují, případně zlepšují život místních obyvatel.
13: Prezident Petr Pavel jezdí do regionu pravidelně, v Ústeckém kraji byl loni v říjnu, v Karlovarském pak v listopadu. Na pomoc Nepálu Češi poslali zhruba 47 milionů korun. Zemi na konci srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace ve sbírkách pokračují a kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu za fašistický pozdrav na italské fotbalové stadiony. Prováděli ho na tribunách během ligového zápasu proti Bergamu. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání. Teď ještě pohled k nám.
15: Zkontrolujte si platnost svojí Opus Card. V září totiž končí platnost velkému počtu karet Opus Card v systému Idol a cestující tak riskují ztrátu přístupu k už zaplacenému časovému kuponu. Platnost karty i kuponu si můžete snadno ověřit po přihlášení do e-shopu Idol, kde lze také nastavit upozornění na blížící se expiraci.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: Teploty na severu Čech odpoledne mezi 20 až 23 stupni. Obloha už se nám pomalu zatahuje, odpoledne musíme počítat taky s deštěm nebo bouřkama.
17: Hit Radio.
18: Jirka Pelnář.
19: Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že ať už děláte, co děláte, tak u toho posloucháte Hit Radio. A protože je středa, tak je na čase, abychom zase trošku do této hyperkorektní doby hodili vidle a dali si naší ruletu dvojsmyslů. Dáme si jeden hit, krásný hit mimochodem, Joan Osborne, One of Us, a pak se do toho pustíme. Těším se na vás, připravte si mobilní telefony a vaší fantazii.

0: Krásná píseň takhle na středeční den, je 2 hodiny odpoledne. No a je nejvyšší čas vstoupit tedy na náš velmi tenký led. Je tady ruleta dvojsmyslů a dneska budeme mít velmi zajímavé téma. Pokud se s náma nikdy ruletu nehráli, jenom znovu rychle opakuju, že budete potřebovat váš mobilní telefon a na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 je napsat první věc, která vás napadne, a to dnes na téma...
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na benzínce. Na benzínce, když jdete tankovat. Tak co může zaznít v ložnici a na benzínce? Pište na 777-937-777. Já vykopnu. Co může zaznít v ložnici a na benzínce? Plnou? A tady asi končím dneska.

0: že se stálo 1500? To je dobrý, to je dobrý. S námi budete mít větší výdrž. S námi? Dobře, přemýšlím. Další, dej si rukavice, ať ti nesmrdí ruce. Věrka. To jsem se možná měl přečíst předtím, když jsem to řekl do vysílání. Hledám tady další něco, co bych ještě mohl. To je strašný, to je moc. Ne, to už je moc. Hlasovka, dáme hlasovku.
1: Ahoj Jirko, tak možná je to trošku moc, ale za mě by tam třeba mohlo být. Jsem si nevzal rukavice a teď mám pěkně špinavý a smradlavý ruce. Hezký den, ahoj.
0: Fakt děkuju. Ještě jsem si to poslech dopředu. Fakt děkuju, díky. Jo, tak jo. OK, co dál? Kam to mám strčit? Výborně. Z jaké strany to tam mám strčit? No, tak pojďme dál. Ještě máte chviličku a dáme si dva hity. Na 777-937-777 mi napište, co vás napadá, co se dá říct v ložnici a také na benzínce. Vyberu to nejlepší. To nejlepší už za chvíli. Dáme Tomáše Kluse a Sema Felda na Hit Radio.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus, Vesmíru, přiznám se, že jsem ještě nikdy nemusel naší ruletu takhle moc cenzurovat, protože to, co tady se jako odehrává na WhatsAppu Hit Rádia, neuvěřitelný. To budeme muset dát i na sociální sítě, tam se snese všechno snad. Co může zaznít v ložnici a na čerpací stanici? Tak, posledních pár a pak dáme to nejlepší. Takže určitě třeba ruční mytí a káva sebou v ceně. Dobrý. Další věrnostní kartičku máte? Pak je tady spousta věcí ohledně zazouvání pistole velmi hluboko a tak podobně, ale končím a vybírám to nejlepší, což mimochodem poslala Lucka. A Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, pardon, znova, Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, ať nekapeš na zem. Lucie! Máš skvělou fantazii.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: 19. září se v Liberci v Home Credit aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
12: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
20: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
21: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: verze legendárního hitu ze 70. let už je takovou stálicí v našem playlistu. Je 14 hodin 3 a 30 minut, za chviličku Alexandra Burke, taky Banastovy věci s hitem Andělé. No a pokud máte rádi reality show, tak si už přijdete taky na své, protože dneska začínají Zrádci. No a podle obsazení to bude velmi zajímavá série. Mimochodem, premiéra je v kině a lístky na ní jsou úlet. Nejdražší jsou za 10 000 korun, respektive tady byly vyprodáno. Masakr, desítku za to. No jo, tak to je. Šli byste na to za desítku, nebo se radši kouknete doma u televize? Odpověď nechám na vás. A možná, že to je i téma, které dneska budou rozebírat i u nás v naší odpolední show, která bude začínat úderem 15. hodiny.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máme tu středu, střed týdne, a taky dneska slavíme den Play-Dohu. Určitě to každý rodič zná, tahle skvělá modelína, která hold už nejde sundat třeba z koberce a nebo někde spoza gauče. Co nejhoršího vaše děti doma natropily, mi dejte vědět na WhatsApp. Odpoledne to společně totiž probereme.

0: Aleluja! Tak doufám, že se to taky blíží, když si zakřičíte aleluja, že už konečně jdete domů z práce. Doufám. Snad nemáte odpolední směnu a pokud ano a zůstáváte opravdu až do večera, možná až úplně do noci v práci, tak poslouchejte toho dál Hit Radio, protože my budeme vaším nejlepším parťákem jak na odpolední směnu, tak na noční a samozřejmě i na cestu domů z práce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show, do 15. hodiny ještě stihneme Evu Farnou s Mirajem, skvělý duet Vzpomeneš si, k tomu taky Rasmus, nebude chybět ani Huntrix a 15 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 hodin začínají srdcovky, vaše nejoblíbenější půl hodina v českém éteru. Máte se zítra na co těšit. Tak se smějte.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Jítravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jítravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
17: Vinylovou? A bude sama hrát?
16: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
18: Experto Family. Od V podlahy.
19: Usnula?
20: Asi jo.
19: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
20: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
19: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde? Od lesa?
12: koupí auto od ESA.
21: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
22: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
21: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
22: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
21: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
23: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: S vámi už Denisa Janečková a pojďme se společně podívat na nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Liberci, v Ondříčkově ulici, máme tady uzavřenou silnici, takže na to myslete. A připomínáme na Českolipsku v Mimoni ve Hvězdovské ulici u podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je u silnice taky uzavřená, tak na to myslete. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: On Air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš se dnes dopoledne v Sofii sešel s bulharským ministerským předsedou Rumenem Radevem. Debatovali o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. Komunální volby mají oproti jiným volbám svá specifika. Lidé v nich vybírají své zástupce přímo v místě, kde žijí. V čem jsou ještě jiné, vysvětluje politolog Jan Kubáček.
8: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcích a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivých místě.
7: V komunálních volbách mohou lidé hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes veřejnost a lidé z hudební branže rozloučili se zpěvákem a muzikantem Richardem Tesaříkem. V zaplněné obřadní síni se sešlo mnoho tesaříkových kolegů. Smuteční věnce zaslalo divadlo Kalich i atletický oddíl Dukla Praha. No a tenistka Sára Bejlek vstoupila do turnaje v Guadalajáře výhrou ve dvousetech ve druhém kole nad Alicií Parksovou. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristínou Bukšaovou, kterou před dvěma týdny vyřadila v úvodním duelu US Open.
0: Na severu měříme teploty aktuálně okolo 20 až 22 stupňů. Nejvýš opět Česká Lípa a taky Friedland, který měří 22 stupňů. Nejmíň máme v Liberci a to je rovná 20. Během odpoledne čekáme oblačno, k večeru taky přehánky a můžou se objevovat i bouřky.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ale teď už startuje odpolední show, konečně jste se dočkali a já jsem se na vás taky těšila. 2 minuty po 15. hodině s vámi za mikrofonem Denisa Janečková. Dneska máme den Play-Doh. Taková ta plastelína, kterou zná snad každý rodič, která má několik různých variant a děti ji milujou, ale rodičů to není úplně nejlepší kámoš. O tom si povídáme už za chvilku. Hit Radio. Avril Lavigne a Skater Boy jsou ale na chystaní už právě teď, takže rozhodně si dejte to volume doprava a pojďte si to užít. Krásný odpoledne!

Cruz a taky Break Your Heart. Na Hit Radio Kontakt s vámi Denisa Janečková, ladíte odpolední show. No a dneska, jak už jsem naznačila, máme den Play-Dohu. Jestli máte doma děti, určitě víte, že Play-Doh je přesně taková ta hračka, která má snad úplně všechno. Děti milují, rozvíjí kreativitu, zabaví je docela na dlouhou dobu a rodičům zase rozvíjí kreativitu v tom, jak dostat modrou plastelínu z béžového koberce. Protože ono vlastně je to hrozně jednoduchý. Koupíte dítěti Play-Doh, dítě je nadšený a za 10 minut najdete růžovou plastelínu pod stolem, zelenou v ponožce a nějakým záhadným způsobem třeba i na zdi. Přesto ale až přijde dítě s tím svým koupíme ještě další plastelínu, tak to stejně koupíte. Protože co byste pro ten dětský úsměv neudělali, že jo? I kdyby vás to mělo stát jeden, dva koberce ročně. Tak co? Rodiče, máte doma taky nějakou hračku, kterou vaše děti milují a vy ji v duchu úplně nenávidíte kvůli tomu bordelu, ale stejně jim ji pořád kupujete?

Na Hit Radio Kontakt Adele a Someone Like You. S vámi Denisa Janečková v naší odpolední show. No a já jsem se vás před malou chvilkou ptala, jestli máte nějakou podobnou šílenou hračku, jako je Play-Doh, protože, co si budem povídat, děti to milujou a rodiče úplně až tak zo stolik ne, protože nacházet potom kousky té plastelíny v koberci, na zdi nebo třeba v oblečení, to už není nic moc. Tady mi nahrála naprosto skvěle Terka, protože napsala, u nás je to kinetický písek. Děti z něj sice staví

0: hrady, já z něj stavím možná tak nervy. Všichni víme, jak to vypadá, je to takový písek, který je prostě na hraní, lepí se a má takovou hrozně zvláštní hmotu, ale je to úplně stejný princip a je to něco šíleného. Mít to potom ve vlasech, to už není žádná legrace. Díky za zprávy, mám jich tady víc, jdu si je pročíst a vám posílám Davida Guettu, Alpha Will a Ava Max. Na Hit Radio Kontakt už za chvíli, Forever Young.
1: V Chrastavě se po půl roce dokončuje rekonstrukce Fírichova domu. Blíží se taky oblíbený košt vín a to není vše. Chystá se třeba taky otevření nového multifunkčního hřiště. Co dalšího se v Chrastavě děje, vám na Hitrádiu Kontakt poví starosta Michal Canov. Nalaďte si nás ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
9: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
10: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
11: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
10: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
11: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
10: Vybírejte na poháry@marty.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
14: Service Plus.cz.
15: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
16: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
17: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
18: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
20: Pepo, vstávej.
21: Nemusím.
20: Pepo, už je 8, vstávej.
21: Nemusím.
20: Je pátek, Pepo.
21: Nemusím.
20: Musíš už jít.
21: Nemusím.
22: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
23: Lásko, jaký bys chtěla auto?
24: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
23: Ale já myslel, jakou barvu.
24: Barvu? Já tak to nevím.
23: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
25: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Poetika a taky blízko. V Eteru Hit Rádia Kontakt minutku před 15:30. My tady v Liberci opět máme tady pořádný unikát, a to konkrétně v botanické zahradě. Milí turisté z ostatních krajů, vítejte u nás v Libereckém kraji. Už jsme si tak nějak začali říkat, čím vás zase překvapíme, a tentokrát tady máme jednu z nejvzácnějších láčkovek na světě. Jo, slyšíte správně, ta nejvzácnější rostlina planety je právě teď k vidění v Liberecký botanický zahradě. Pokud jste přijeli úplně z jakýhokoliv kraje z České republiky, z jakýhokoliv koutu, klidně si dejte botanickou do itineráře, protože u nás máme ještěd, jizerky, sklo a nově taky jednu světovou masožravku. Takže vítejte, užijte si Liberec a hlavně si tu láčkovku pořádně prohlídněte. No a domácí liberečáci, vy si to prostě jděte užít jen tak v normální třeba středu. Třeba právě teď jedete z práce a říkáte si, co budete dělat s volným odpolednem. Botanická je naprosto ideální řešení. K tomu vám pošlu další pecky, protože právě teď je pro vás nachystaný Bruce Springsteen a taky Born in the USA. Na Hit Radio Kontakt umíme i takovýhle pecky. Tak si ji užijte.

0: James Carter, Ellie Duey a taky Meduza, Bad Memories, na Hit Radio Kontakt a s vámi Denisa Janečková ve vaší odpolední show. Máme krátce před 3:15 a spoustu z vás třeba už jede domů, má vyzvedlý děti a říkáte si, že vás zase čeká psaní úkolů. Jo, už jsme za polovinou září, teď už to prostě jede ve velkým, už to není taková pohodička jako na začátku, ale víte co, klidně si trošku můžete zdržet, protože si za chvíli užijete společně se mnou taky tuhle pecku. Rose a Bruno Mars, APC, kousek, který je pozitivní, který je skvělej, který je chytlavý a který už nedostanete do večera z hlavy. Tak buďte s námi.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
12: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt. S vámi Denisa Janečková a tohle byl divoký byl, který nám dal znamení. Pokud ho hledáte ještě stále, si říkáte, jaký znamení, tak já vám jedno rozhodně dám, a to dneska po práci nebo třeba na nákupu si potom jděte koupit burčák. Dobře víme, že úroda letošní sezonu dostala pěkně zabrat, není toho tolik, to znamená, že se dřív vyprodají. Více o to povíme už za malou chvilku ve zprávách a zpravodajském servisu, ale pro vás rozhodně znamení, že si máte zajet pro nějakou takovouhle dobrotu. Přece jenom dneska taky hrajeme hokej, že jo?

0: ladíte Hit Radio Kontakt, venku se nám pěkně zatáhlo a proto tady máme takhle skvělý hity, jako je Te Imaginaba od Alvaro Solera, který nám donesl trochu toho slunce. Na počasí se jdem podívat, předtím ale na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na Českolipsku ve Wolfarticích bouralo osobní auto do svodidel, takže projíždíte s omezením. A na Děčínsku na příjezdu do Jiřetína pod Jedlovou od Rybniště bouralo osobní auto. Tady aktuálně projíždíte k Vadlově. Myslete na to, jezděte bezpečně a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Mzdy v Česku letos ve většině oborů a regionů rostou nejčastěji o 4-6%. Vyšší růst zaznamenávají nedostatkové technické a provozní profese. Firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mest a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy, v létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční, na jihu Čech dokonce jen třetinová. Pokračuje předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
12: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na

0: tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
1: Ztráty budou mít letos i zemědělci. Na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy. Zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a rovněž posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. V projevu ve Štrasburku to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. No a fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
2: Na severu se nám pěkně zatáhlo a aktuálně se objevují i bouřky. Takhle s tím počítáme dneska až do večera. Teploty se aktuálně drží okolo 20, ale padat budou až k 15 stupňům.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. Za mikrofonem s vámi Denisa Janečková. My si užíváme ty skvělý letní hity, který aspoň trochu toho léta ještě donáší. Za malou chvilku se podíváme, kdo vám zítra může zazvonit u dveří a kolik peněz vám dokáže přinést. A samozřejmě toho bude spoustu i hudebního. Právě teď Imagine Dragons a

0: ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt, Kamarád a taky Be Mine byla společnost krátce po 16. hodině. No a vaše společnost právě z Hit Radio Kontakt k vám může přijet třeba zítra v 7.10.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7.10 je ten čas, kdy k vám jezdíme přímo domů před vaše dveře a máváme vám před dveřma nebo před oknem penězma. Zítra si můžete vyhrát 5 000 korun, což není tolik podstatný. Jediný, co je podstatný, abyste to stihli za 30 vteřin. Ano, ať už budete dělat cokoliv, budete zrovna stavět vodu na kafe nebo zrovna půjdete třeba do sprchy, ženy se budou malovat a podobně, tak stejně máte 30 vteřin a pokud to stihnete, tak si bůra můžete užívat už zítra taky. Takže si myslím, že to udělá radost takhle při čtvrtečním ránu. Registrujete se na hitradiokontakt.cz, takže na to vyražte. No a zítra vám budu držet pěsti. Dneska si svoje peníze odnesla Jarka. Zítra to můžete být právě vy.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Na Hit Radio Kontakt Dean Lewis a taky How Do I Say Goodbye. Máme 2 minuty po 4:45, s vámi je Denisa Janečková a nám se opět spouští krásná akce, a to kamínkování. Vy najdete spoustu informací v odkazu ve stories na Instagramu Hit Radio Kontakt, kam určitě vyražte, až si dneska večer sednete třeba k telce. Budete mít hotovo, znáte to, už máte takový ten odfrk pro sebe a můžete scrollovat právě na Instagramu. Tam určitě zaměřte a zároveň se můžete zapojit stejně jako každý rok do tohohle kamínkování. Věřím, že to zase pomůže nějakému útulku a že si zase budeme všichni tak nějak pomáhat navzájem. My jdeme společně na další pecky, protože před námi je třeba Aneta Langerová. Na Hit Radio Kontakt už za malou chvilku. Srdcotepec.
1: K novému školnímu roku patří také nové kroužky. Sport, tvoření, technika, hudba, to všechno nabízí Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. V rozhovoru s ředitelkou Alenou Holíkovou vám na Hit Radio Kontakt představíme konkrétní nabídku kroužků i další akce a možnosti, jak mohou děti trávit volný čas. Nalaďte si nás v pátek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Komfort Plus.

0: Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
14: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
13: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
14: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
13: Zahradagalas.cz.
15: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Všichni se tady shodneme na tom, že Alex Warren je naprosto neskutečný interpret. Fever Dream na Hit Radio Kontakt přesně v 16:30. A kdo by to řekl, že sledování reality show zdá takhle zabrat? Dneska vychází oficiálně první díl třetí řady zrádců. Už v 6 přijede sám velký hradní pán Vojta Kotek v nějakém velkolepém úžasu právě do kongresového centra v Praze a samotný díl vyjde samozřejmě v 8 večer, ale zároveň dneska to je ještě Superstar a ještě Love Island, to znamená 3 v jeden večer a takhle to bude na následujících několik týdnů. Já teda upřímně nemůžu si stěžovat, protože já to stíhám i přesto, že bych neměla to stíhat, protože samozřejmě ubírám sama sobě na spánku a věřím, že vy to máte stejně, protože to drama prostě chcete vidět. A myslím si, že když vám řeknu, ať mi napíšete na WhatsApp vaše drby a taky pohledy a všechno, tak si tady budeme kecat dneska až do večera. Takže 606 825 404, čekám na pořádnou drbárnu na WhatsAppu a teď vám na Hit Radio Kontakt ladím další pecky. Coolio a taky Gangsta's Paradise. Pecka, která je nesmrtelná a která vždycky osvěží odpoledne. Kor teď tady na Hit Radio Kontakt.

0: Avicii a Levels, taky jedna z velkých klasik, kterou si každý z nás rád poslechnete. Kamarádi, ladíte Hit Radio Kontakt, krátce před 4:45, to je čas, kdy určitě možná velká většina z vás sedí v autě, poslouchá mě v autě. No a dneska máme Den starých přátel, tak si říkám, že byste to mohli klidně vzít trochu obklikou na skleničku nebo třeba na kafe ke starýmu kámošovi. Co vy na to? Pokud zrovna chcete jet domů, tak se mu dneska nezapomeňte ani ozvat. Uvidíte, co se bude dít dál. Já mám tyhle situace strašně ráda. Takže starýho kámoše, vytočte ho na telefonu nebo mu zazvoňte u dveří a potom mi dejte vědět, jaký jste měli třeba konverzace.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
2: Ahoj holky, taky jdete na casting?
3: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
2: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
3: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Růžový Salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
12: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksvijany.cz.
13: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
14: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
17: Tak to musíme do Spoltexu.
16: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
17: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
16: Tak už pojeď.
17: Spoltex.cz.
18: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Abrakadabra, Lady Gaga na Hit Radio Kontakt s vámi, Denisa Janečková a odpolední show. Kamarádi, před malou chvíli jsme si řekli, že je dneska den starých přátel, takže byste se měli ozvat třeba nějakému starému kámošovi, jenom tak, abyste si řekli, co a jak novýho, kdy se zase uvidíte a jestli si ještě pamatujete stejné příhody. Zároveň ale je potvrzeno, že pokud máte kámoše, a věřím, že máte, každý z vás si vzpomenete na jednoho toho kámoše, se kterým se denně urážíte. Nejenom chlapi, u kterých je to docela běžný, ale i ženský. Já osobně taky mám takovou kamarádku a urážíme se denně, ale pokud to takhle máte, máte ten nejpevnější vztah na světě. Je to potvrzený, takže dneska hoďte ještě jednu urážku, ale takovou tu přátelskou, tu milosrdnou, která nikdy nikoho neurazí a jenom vy víte, v čem spočívá. My jdeme na další hity, protože právě teď je před námi Pink a taky So What, takže to si užijte.

0: Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi je Denisa Janečková, nám se přiblížila 17. hodina a to znamená, že je čas podívat se, jak to jezdí u nás na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na Českolipsku ve Wolfarticích, kde bouralo osobní auto do svodidel. Projíždíte tady aktuálně s omezením. A pozor taky v Liberci v Ukrajinské ulici, kde probíhají stavební práce. Silnice je tady uzavřená. Tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká veřejnost je rozpolcená ohledně případné prezidentské kandidatury premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Polovina si myslí, že bude znovu kandidovat. 45% lidí si myslí opak. Z šetření Medianu vyplynulo, že podle 61% lidí by Babiš u volby prezidenta neuspěl. Dobře zvolené kroužky jsou součástí zdravého vývoje. Podle odborníků je nejlepší kombinovat i sportovní kroužky mezi sebou, které podpoří správné držení těla, a k tomu přidat třeba i ty umělecky zaměřené, jak potvrzuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
10: Testují-li děti vícekrát týdně jeden typ sportu, je dobré přidat ještě nějakou pohybovou kompenzaci, která uleví používaným svalům. Například malí hokejisté, kteří se hrbí pouze na jednu stranu, by měli rovnat záda běháním, plaváním nebo sportovní gymnastikou. Rodičům bych doporučila kombinovat kroužky sportovní s těmi, které rozvíjí jemnou motoriku.
9: Podle Bílkové je důležité v dětském věku budovat příznivý vztah k pohybu, který zůstává především zábavou. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtů pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů, oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Návrh předpisu nazvaného EU Kids Act představí Evropská komise ve čtvrtek. No a po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové.
0: Zítra čekáme na severu polojasno až skoro jasno, a to hlavně ráno. Odpoledne potom bude oblačnosti přibývat a budou se objevovat taky přehánky. Teploty se zítra vyšplhají maximálně na 20.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show. Za mikrofonem s vámi Denisa Janečková. Užíváme si to středeční odpoledne. Dobrá zpráva pro všechny, že už jsme za půlkou týdne a už se nám to blíží taky pěkně k víkendu, takže už máme pěkný vyhlídky. A to i na tuhle hodinu, protože tady si dáme další parádní hity. Počínaje Rehab a taky In My Head. Tak krásný odpoledne.

0: Krásný kousek. These Days jsem vám poslala krátce po 17. hodině. Vyladíte Hit Radio Kontakt, užíváme si odpoledne společně a já se musím přiznat, nestačím se divit, protože plno vánočních výzdob už je v obchodech. Sice už to tam je, nějaký ten den, chtěla jsem říct týden, to doufám, že ne, nebo minimálně jsem si toho nevšimla. Každopádně, já jsem si dneska šla jenom tak pro takovej ten dekorat, pro takovej ty dekorace do domova, jo. Každý to potřebujeme, jednou za čas prostě obnovit to, kor teďko začíná podzim, do těch barev to sladit, všechno. Všude tam je jenom sníh, červená, zelená, betlém, stromečky, ozdoby a taky různé hvězdy. Já, vždyť je 16. září. Zároveň si ale říkám, že pro nás je to docela takový, že se nad tím pozastavíme a říkáme si, proč to tam je takhle brzo, ale zároveň potom nadáváme, že nedokážeme najít ten náš odstín těch ovzdob, který se na tom stromečku přejem. A všichni víme, že to takhle opravdu je. Takže možná po naučení pro tenhle rok můžeme to koupit rovnou teďko v září a pak se nebudeme stresovat. Teď už ale Anděl a kapela Miraj, tak si to pojďte užít.
1: Sedí Anděl na stře.

0: Perfektní playlist, to přesně nabízí Hit Radio Kontakt. Ty nejlepší možný hity tady u nás na severu Čech. S vámi Denisa Janečková a doma u vás už to určitě vypadá dost podobně jako u všech jiných domácností, protože za zhruba 13 minut už vyjedou naši tygři na led, protože aktuálně se nachází v Plzni, kde budou dneska hrát první kolo a z extraligy, ale samozřejmě jsou to tygři, takže i přes tu obrazovku se bude fandit. Vy ještě rychle hoďte, teďko už to pivo hoďte spíš do mrazáku, aby se vychladilo, jo, na těch 10 minut si myslím ideální, aby bylo aspoň trošku takový vychlazený, takže užijte si to, fanděte na plný pecky a já věřím, že to zítra všechno probereme a v neděli se sejdeme už na domácím hřišti. Já se na to těším, vy věřím, že taky a doma hlavně opatrně.
1: V Chrastavě se po půl roce dokončuje rekonstrukce Fírichova domu. Blíží se taky oblíbený Koštvín a to není vše. Chystá se třeba taky otevření nového multifunkčního hřiště. Co dalšího se v Chrastavě děje, vám na Hit Radio Kontakt poví starosta Michal Canov. Nalaďte si nás ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
6: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
5: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
6: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
5: Vybírejte na poháry-marty.cz.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
3: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
7: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
6: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
7: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
6: Zahrada Galas.cz.
8: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
13: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
12: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
14: Každý den přináší nové výzvy.
15: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
14: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
15: Více na práce Ontex.cz.
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
17: mňam, mňam, mňam. Mami, já mám řidičák.
18: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
19: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
3: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
6: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

ten nejlepší playlist pod Ještědem. To je Hit Radio Kontakt. Ladíte odpolední show, s vámi je Denisa Janečková. A právě teď už se můžou natchnout všichni sportovci, všechny maminky a třeba i všichni vy, kdo právě chodíte třeba jen tak na procházku po práci, po škole, anebo prostě jenom tak. Protože cyklostezka Lípa, nový bor na kole, už se chýlí ke konci. Vy už tam můžete vyrazit, zatím ale jenom pěšky, a to ocení především třeba i maminky s kočárkama. Věřím, že na to kočárkování prostě potřebujete hezkou stezku, a pokud jste z okolí Českolipska, tohle to je ideální místo, kam vyrazit. V pátek proběhne veřejný kontrolní den, jestli je vše v pořádku, no a potom další dny už můžete vyrazit klidně ještě na kolech, anebo pokud jste odvážní, takhle v babím létě vytáhnout ještě třeba kolečkový brusle. Tak jako tak, věřím, že to bude krásný nový poznávací místo, kam vyrazit s dětma, s přítelem, na první rande třeba, dalo by se říct. No, to už je jenom na vás ta fantazie. Takže zapište si to do kalendáře a tady máte další skvělý hity. Hoobastank a Reason na Hit Radio Kontakt.

0: Taylor Swift a Opelight. V Eteru Hit Radia Kontakt krátce před 6:15. S vámi je Denisa Janečková a nás už za malou chvíli čeká večerní speciál. Dneska si ho užijete s Káťou Pechovou, užijete si tam skvělý hity, který vás pěkně roztančej, takže potom si třeba můžete v pauze, až budou tygři na přestávce, tak si můžete pěkně zatančit. Věřím, že to bude stát za to, takže určitě laďte i po 18. hodině, ale společně si pojďme užít ještě další pecky. Před námi David Guetta, tedy Swim, Stones and I a Gone, Gone, Gone. Už za chvíli na Hit Radio Kontakt.
1: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
15: Vinylovou? A bude sama hrát?
14: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
16: Experto Family. Od V podlahy.
17: Franto, co pa všechno se dá sušit?
18: Ovoce, houby, bylinky i maso.
17: A tvůj bůček?
18: Ten už nestihneš.
19: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
20: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
22: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
23: Tomas Arsov v Tetě?
22: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
23: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
22: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
24: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
3: Service Plus.cz.
4: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Kontakt doznívá Mark Amber a Belong Together. Vaše společnost na středeční podvečer teď už. Za malou chvíli vás už čeká večerní speciál společně s Káťou Pechovou, takže to si určitě užijete, protože jsou nachystaný skvělý jména, koukala jsem do toho a je tam i něco, co vás dost překvapí a co si taky rádi připomenete. Tomu můžu věřit na 100%. My už se ale pro dnešek rozloučíme, uslyšíme se opět zítra ve 3 odpoledne. I jako to znáte, takže se na vás budu těšit. Ode mě Meredith Brooks a taky Black Eyed Peas. Mějte se krásně a čau!

0: náladu. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Českolipsku ve Wolfarticích, bouralo osobní auto do svodidel, projíždíte tady s omezením a pozor taky v Mimoni ve Hvězdovské ulici u podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je uzavřená silnice. Tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Informační kampaň Váš hlas, vaše volba spustilo ministerstvo vnitra před komunálními a senátními volbami. Má podobu 7 videí, které mají lidem prostřednictvím sociálních sítí co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Pokračuje ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
8: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli je 22 550 kandidátních listin a na nich je uvedeno více jak 190 000 kandidátů.
7: Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Teď probíhají kontroly. Blok by měl začít vyrábět elektřinu opět během čtvrtka. 80-letá žena spadla v Dubňanech na Hodonínsku do 8 metrů hluboké studny. Její slabé volání o pomoc zaslechli sousedé. Seniorku pak v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Naši tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je zatím spokojený.
9: Kluci hrajou dobře, mají formu a příprava běží podle plánu, takže všechny tréninky, které byly naplánované, se daří držet, splňovat.
7: Nominaci dnes neprozradil, oznámí zítra během losování.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
7: V průběhu noci zataženo v jihovýchodní polovině území déště nebo přehánky, zpočátku také výjimečně bouřky. Nejnižší teploty kolem 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 9, no a ve čtvrtek už bude chladněji. Proměnlivá oblačnost, na východě místy s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 17 až 22, v tisíce metrech 12 stupňů a studený severozápadní vítr.
10: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a takhle je středa. To je fantastický, polovina týdne za námi. Prosím vás, jak se dneska máte? Co vám dneska udělalo radost? 777-937-777. Pojďme si to společně udělat hezký. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Kamufláž a Love is a Shield. Jdem na to.

In Our Lifetime. Texas v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. Děláte mi velkou radost, ptala jsem se vás, jak se dneska máte, co vám dneska udělalo radost a nesklamali jste. A já píše, teda, otázka pro mě, zrovna jdu z masáže, takhle při středě doporučuju. Obě dvě děti u babičky, všichni spokojení, to je skvělý. Takže kdo ještě můžete, vyražte na masáž. Hanka píše, dnes mi udělali radost úplně všichni kolem mě. Kolega mi dal tofy, kolegyně mi řekla, že mi to sluší. Další kolega mi uvařil kafíčko a děcka byly neuvěřitelně hodní a pozorní. Dělám mistrovou hodinářů a jsem šťastná za každý nový den. Pro mě je každý den radostí a úsměvem. To je boží. Tolik optimismu potřebujeme všichni. A Adam píše, mám se dobře. Udělalo mi radost, že jsem měl k večeři dobré řízky z hub, ze hřibu a pěkně s chlebem. A tolik je úplně perfektní. To je prostě hlavní, že vám to dělá radost. Já se pokusím v tom pokračovat a dělat vám radost tím nejlepším z osmdesátek, devadesátek a milénia. Za chvilku Jan Kalousek a Řeka v plamenech, teď už ale Linkin Park. Tak jdem na to.

0: Řeka v plamenech, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte hezkou středu, přece jenom, hele, jsme za polovinou pracovního týdne, alespoň někdo, určitě jo. Vy, co máte volný víkend, je mi jasný, že odpočítáváte, blíží se to. Důležitý je myslet na to pozitivní, jo. A k tomu to nejlepší pro vaše uši. No a třeba spajsky, rozhodně jsou to nejlepší. K tomu taky Hooters nebo Nelly Furtado už za malou chvíli.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme

0: Týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Novinka na českém trhu, užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
8: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
7: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
10: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámek-svijany.cz.
11: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
12: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
13: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
18: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Tohle je Nelly Furtado, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Čeká nás teď song, který pochází z roku 92. Jo, je to jeden z největších songů Metallica. A je to extrémně jemný song. Je to jejich první spolupráce s orchestrem. Ta píseň původně vlastně vůbec neměla spatřit světlo světa, protože jí složil James Hetfield pro svoji ženu a nechtěl jí vůbec dát kapele k dispozici, ale Lars Ulrich mu to vymluvil a my jsme díky tomu dostali naprosto fantastický song, dokonalej song, jo. A mimochodem schválně dobře poslouchejte, protože poslední slova, první sloky, kde vlastně je závěr toho i to "and nothing else matters", tak to jsou poslední slova dědy Jamesa Hetfielda. Tak vidíte, jak tyhle životní, zásadní věci ovlivňují potom celý to umění. Takže dámy a pánové, pojďme se společně přenést do téhle naprosto unikátní záležitosti. Metallica a "Nothing Else Matters".

0: Vídeň volá, Falko s námi na Hit Rádiu, krásný večer. Taky z toho máte chuť na řízek? Nedivím se. Je tak, když někdo dokola zpívá, že Vídeň volá, tak to se asi, možná ještě sachr, pokud jste na sladký. No nic, ale to je ta krása, že nám ty songy připomínají důležité věci pro nás, že jo? Řízky, sachr a tak dále. Ale hlavně je skvělý, že si můžeme tyhle fantastické hity spolu užít. Budeme pokračovat za chvilku s námi No Doubt nebo Aerosmith, tak si to nenechte ujít.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
18: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
17: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
19: Vstupenky na dětiráje.cz.
18: Bude vejdán.
20: Říká
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
19: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
20: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
21: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hezký večer, 2 minuty po 7 hodině a spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tohle se vám bude líbit, teda? Aspoň doufám. Dámy a pánové, tohle jsou Daft Punk, Harder, Better, Faster a Stronger. Tak jdem na to.

Skupina Lucie a Pohyby právě teď v éteru Hitrádia a krásný večer. Mimochodem, japonští hasiči teď řeší poměrně jako zvláštní problém, jo. Hasiči z města Kanazawa teď vyzvali občany, velmi slušně samozřejmě, tak jak jim je to vlastní, a poprosili je, aby v případě zásahů hasičských upustili od té zdvořilé japonské etikety a nesrovnávali jim u vstupu do domu nebo bytu boty. Protože tam je prostě zvyk, že vy si sundáte u vchodu boty a majitel toho obydlí vám je srovná, abyste je měli špičkama od dveří, aby se vám pak líp nazouvali. Že pro hasiče je tohle samozřejmě trošku blbý, když pak nesete třeba nosítka. Jo, dokonce k tomu dali i video, jak šílená ta situace může vzniknout. To je neskutečné. Tohle se vám u nás nestane. U nás maximálně dostanete vynadáno, že jste tam našlapali, že tam je po vás bláto a ať si to potom rovnou přijedete uklidit. Nebo? Nemám pravdu? Asi trošku, jo. Že jo? Ale každopádně děkujem všem hasičům, že dělají to, co dělají. Posílám k tomu další song Prince Ital Joe a Marky Mark právě teď. I know what y'all thinking. This is Smoke Janet Jackson type of shit. But it ain't about that. This is the real. The street life.

0: z Hit Radiem. Přeju vám všem krásný večer. Za námi Kim Wilde a Kids in America. A ano, další hity před námi, tak doufám, že jste na to dobře navnadění, že si to užíváte, protože dál budeme společně cestovat v čase, jo? Pomocí těch nejlepších hitů, samozřejmě. Za chvilku tak třeba Verona, taky OMD nás čekají. A taky se dostaví Alanis Morissette. Skvělý song You Out and Know už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
2: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
1: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
2: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
1: Vybírejte na poháry@marty.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
8: Asi bouchla hadice.
7: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
8: Co?
7: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
8: Chlapi, jedem do Hostru!
9: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksvijany.cz.
10: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Attention!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
16: Yes!
17: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
19: Jady.
12: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v

0: prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

a náhodou posloucháte Hit Radio. Přeju hezký večer. Mám pro vás tip na víkend. Můžete udělat kuře tak trochu jinak. Prosím vás, údajně můžete totiž kůře uvařit tím, že ho plácnete, a to přesně 23 034krát. Mhm. No protože každé to plácnutí do té kůže prostě vytváří energii, jo? Akorát to musí být určitý počet. Není to jenom teorie, jak byste si možná mohli myslet. Jeden youtuber už to totiž dokonce otestoval. Postavil speciální stroj, se kterým ukázal, že při dostatečně rychlých úderech může tenhle princip fakt fungovat. Takže to kuře prostě pořádně naplácáte a tím ho uvaříte. Vidíte, v jaký zábavný době žijem? Ano, ano, je to tak, nevadí. Pojďme se vrátit zpátky v čase, radši tohle je Ricky Martin.

0: Bad Boy a The Twist. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Doufám, že si užíváte svoji středu, dáváme si k tomu spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jinak tomu nebude ani za chvilku, čeká nás třeba Rick Astley, taky Sugar Babes, nebo... Ještě trocha těch slunečních paprsků a Mr. President.
1: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: Je tu Opel 24. 24 dní.

0: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Hezký večer, 8. hodina, je tu s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Faith

0: Rádio Kontakt.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak pak

si zdravý, lekko blíž. Jo, jo, karton dal burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Lass uns da herzogen vor Saatgut.

0: prachy.
1: Si. Štěstí je krásná věc. Richard Miller v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás, takhle, jo, komunální volby i ty senátní jsou těsně před námi, že jo, ostrá fáze kampaně, je to hodně, je to často i velký bizár, mně přijde, že letos je to samý pornoherec, každopádně dobrý, hele, ať si kandiduje, kdo chce, politika, dobrý, nechme to bejt, jo, ale pojďme se podívat za hranice, protože prosím vás, jedna německá politička teď hodně překvapila svými volebními plakáty. A to jednoduše proto, že na svých oficiálních plakátech má na krku řetízek, to ještě není divný, ale ten řetízek je nápis MILF. Nechám vás přemýšlet, cože to znamená, víme, výborně, výborně. Tak ano, opravdu má na sobě řetízek MILF, já jenom doufám, že ona prostě neví, co to znamená. Že jí to někdo jako dal ze srandy a ona to neví. Protože jestli to ví, tak je to naprosto fantastický bizár. Další hity k tomu Ain't That Just The Way právě teď.

0: My tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
11: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
12: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
11: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
13: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
14: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
15: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
16: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
17: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
18: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
19: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
18: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
20: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
21: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
22: Asi bouchla hadice.
21: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
22: Co?
21: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
22: Chlap!

0: jedem do Hostru!
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snad.
3: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pardubic, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, pokud teď v dohledné době plánujete večírek, tak opatrně. Jakože fakt, myslím to naprosto vážně. Může se to totiž naprosto bizarně zvrtnout. Svoje o tom teď ví jedna slečna. Ta šla, prosím vás, do baru. Normálka, jo, to uděláme občas, jdem do hospody, jdeme do baru, nic zásadního. Jenomže ona se probudila a měla na účtu dluh 50 miliard. Což je jakoby těžký udělat za večer v baru. Jo, to není úplně jako normální, samozřejmě. Dobrý je, že na té fotce z toho účtu je vidět, že na druhém účtu má ještě stále 76 dolarů, takže je úplně v pohodě. 50 miliard, jak se to asi tak mohlo stát? Já si představuju, že se opila takovým stylem, že se rozhodla koupit si, nevím, flotilu letadel, lodí, možná i nějaký soukromý ostrov k tomu. Každopádně, prosím vás, až půjdete ven, opatrně. Ne, že budete dělat opilýho milionáře. Jo? Whitney Houston, One Moment in a Time.

0: Celtic Frost a I Like It. Posloucháte Hit Radio. Přeju všem krásný středeční večer, blíží se 9:00, to znamená, že já se s vámi pomalu loučím. Mějte se moc hezky, užijte si fantastický večer a rozloučím se s váma trochou romantiky. Co říkáte? Za chvilku už Faith Hill, taky Buckfish, anebo Chaos a televize. Nenechte si to ujít a ahoj.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
5: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
6: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
5: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Franto, co pa všechno se dá sušit?
15: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
14: A tvůj bůček?
15: Ten už nestihneš.
16: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
17: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
18: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
17: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
18: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
17: Zahradagalas.cz.
19: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
20: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
21: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
22: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků v ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace auto Šrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
23: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
0: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.
4: Ne.
5: Minometní granát.
6: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?
7: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.
8: Jdu domů,

tenhle týden. Pojem o zere, včeru noci se sejdem. Když jí žerete, kur a než to vyce na vás. Mačkám další knoflík a do pdele dro- Dallas. Dallas, Dallas, Dallas.

baba teďka hnije. U seriálu, že bude na stěje, anebo taky Manuel.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Happy birthday. See, make a wish.

0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: firmanazážitky.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
0: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
4: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
5: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
6: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
7: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.
13: Hit Radio.
14: I'll bring a coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu. Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domo.
4: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
4: CZ.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů.

0: tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
0: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. cskamen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Hit Radio.

0: Rádio Kontakt.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse, bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita, jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.